0: vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt, je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
2: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pumptracku a pak je tady jumpline a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikehard jako provozovatel chystá i něco navíc.
3: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupnej pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou mít k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velké čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takové ty nejpalčivější věci, jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pumptrackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pumptracku. Večer zakončila DJská afterparty.
4: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
5: Jo, je to pěkný. Jo, dobře to navazuje všechno.
6: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce, že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pumptrack, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pumptracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval čtvrtý plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
7: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
8: Jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
7: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
9: Myslím na to 14,5 letou holku, co tady byla, co vlastně skončil život. Představte si dítě, který mu vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunky, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
7: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
10: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál, byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
7: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
8: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
7: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
12: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrhl konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
11: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
13: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude zpět vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije, dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají, není to využitý vůbec prostor.
11: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
12: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavit dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
11: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
14: A my se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže. Ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
7: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
14: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu za tratí. Od příští sezóny bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
7: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
15: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu ale záleží na počasí.
7: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
14: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není ta správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
7: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
11: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Náves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provoněla v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat, jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžnej, květovej a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med tmavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květovej, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme se tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišly i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodím se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se to líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark, no med, perníčky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po třech letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělaly se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne 8-dráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své situ přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický 8-dráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 dráhách, bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou, bude zde výřivka, bude zde knajpů vchodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
12: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
13: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
12: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
0: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
14: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
15: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, to znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnice D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
14: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
16: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u ředitelství silnic a dálnic.
14: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
17: Na Zlínský kraj na ty investice by mělo připadnout zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
14: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
18: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značně společnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
14: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
15: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařazit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
14: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
0: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
19: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
20: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km, to je z Bojanovic přes Josefov do Nechor a třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
19: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
20: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
19: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
21: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná záťaž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někde se zostřelíme.
19: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
0: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
22: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
23: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za ty 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a by měl být zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
22: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
24: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Jičín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet z

0: Autist Friedlandu na Dostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Friedlandu v odpoledních a večerních hodinách.
1: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tým, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
0: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
2: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme do toho asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
1: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Friedlandu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější a ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. Myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
3: Já jsem tady z Friedlandu a zřešíme tady šifrovačku. Vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření nápovědy už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
2: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Friedlandu na Dostravici jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdeme, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
0: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
1: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterým se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
4: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
5: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etopet.
6: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly, byť nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
7: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě, ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře teďka.
5: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
8: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
5: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotném

0: Ne péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, televize V1.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: škola hrou? Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihují to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostala, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My jsme z Milovně a dnes vám představíme virtuální realitu. VR nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů. Takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
5: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe. Není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
1: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo. Takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka. A víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
0: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě? Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni ji udělali za necelé 4 měsíce, takovou obrovskou sochou. A byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničená, musela být zničená během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, v nitru pískovcového masivu.
2: No, jeskyně blaňských rytířů, protože je tam znázorněný Blaník. A proč jeskyně? Protože blaňští rytíři nemůžou stát na louce.
3: Ona, ta naše jeskyně, není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blaňských rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
3: Vazba úplně na Blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
0: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dne zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady různá exotická zvířata, jako strašilky třeba, jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý, a potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
6: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
7: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
6: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
7: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
6: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
5: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
4: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro Televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rody, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
8: Dobrý den.
9: Krásný dobrý den.
0: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky?
9: Tak. To je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás žije nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí a to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
0: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnorudu hlavně jako horské středisko, kam se jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
9: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezona dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
0: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
9: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava kart. Šumava kart funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
0: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
9: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
0: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
9: Děkuju za pozvání a krásný zbytek dne.
0: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
10: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik typů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondsee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondsee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut, s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím, leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k Měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveni a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele regionu.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Monze ist schon seit mehr als 6000 Jahren.
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hillsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné Komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné Komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy, a to nejen sólově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Kristýne Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
3: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla takto významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal Milované bytosti připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
4: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací, ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy, a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
5: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně rekreační centrum Poset s pump trackem, který nemá v České republice obdoby.
6: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt, je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
7: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pumptracku a pak je tady jumpline a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikeheart jako provozovatel chystá i něco navíc.
6: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou mít k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velké čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takové ty nejpalčivější věci, jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pump trackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pump tracku. Večer zakončila DJská afterparty.
8: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
9: Jo, je to pěkný. Dobře to navazuje všechno.
10: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce. Že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pump track, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pump tracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval čtvrtý plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
11: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
12: My jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
11: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
13: Myslím na to 14,5 letou holku, co tady byla. Co vlastně skončil život. Představte si dítě, který mu vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunkly, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
11: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
14: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál. Byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
11: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
12: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
11: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
15: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
16: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrh konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z Fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
15: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
17: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude zpět vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije, dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají. Není to využitý vůbec prostor.
15: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
16: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavět dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
15: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
11: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
18: A my se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže, ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
11: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
18: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu Zatratí. Od příští sezóny bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
11: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
19: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
11: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
18: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není ta správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
11: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Náves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provonila v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat, jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžnej, květovej a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med tmavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květovej, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme se tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišli i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodím se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se to líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark, no med, perníčky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po třech letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělaly se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne osmidráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své si tu přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický osmidráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 drahách. Bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou. Bude zde výřivka, bude zde knajpův vchodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Proto, aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
12: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
13: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to normě očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
12: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
0: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
14: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
15: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnici D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
14: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
16: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u ředitelství silnic a dálnic.
14: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
17: Plzeňský kraj na ty investice by měl připojenou zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spojovat tu stávající síť.
14: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
18: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značně společnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
14: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
15: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařazit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
14: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
0: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
19: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
20: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km, to je z Bojanovic přes Josefov do Nechor. A třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
19: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
20: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
19: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
21: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná záťaž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
19: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
0: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
22: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
23: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za ty 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a by měl být zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
22: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
24: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Jičín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
25: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku se svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se její rychlost.
22: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Dorazilová, televize Polar, Nový Jičín.
0: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
2: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty.

0: brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Friedlandu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější. A ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. Myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
1: Já jsem tady z Friedlandu a zřešíme tady šifrovačku. Vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření napovědi už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
2: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Friedlandu na to stranici jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdeme, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
3: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
0: Nejedná se pouze o klasické šifry jako Morzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterým se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
4: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
5: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etopet.
6: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly být nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
7: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě, ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře teďka.
5: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
8: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
5: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
9: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihuje to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostala, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se to jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My jsme změnili a dnes vám představíme virtuální realitu. VR nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů. Takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
5: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe. Není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
1: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo. Takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka. A víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
0: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě? Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni ji udělali za necelé 4 měsíce, takovou obrovskou sochou. A byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničená, musela být zničená během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, v nitru pískovcového masivu.
2: No, jeskyně blanických rytířů, protože je tam znázorněný Blaník. A proč jeskyně? Protože blaničtí rytíři nemůžou stát na louce.
3: Ona ta naše jeskyně není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blaňských rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
3: Vazba úplně na Blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů

0: opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
1: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba, jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý, a potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
0: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
2: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
3: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
2: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
3: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
2: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
1: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo a myslet na to a poděkovat jim.
0: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
4: Těšíte se na zimu?

0: tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí. A to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
1: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnou Rudu hlavně jako horské středisko, kam se jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
0: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezona dříve a končí déle. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím a

Říčnímu jezeru Mondze. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondze mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k Měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveň a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele regionu.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu historických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve Farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hilsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné na

0: Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
1: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v Prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
2: Přišli jsme 12, jsme z Osenice. Podle mě to nebylo až nic moc, žádná záťaž, dobré, v pohodě. A teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
1: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace Klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
3: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
4: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
5: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za ty 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a by měl být zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
6: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
7: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Jičín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
8: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku se svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se její rychlost.
4: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Dorazilová, televize Polár, Nový Jičín.
3: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
9: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Friedlandu v odpoledních a večerních hodinách.
10: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tím, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
9: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
11: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme do toho asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
10: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám... No,

0: tady z Friedlandu a zřešíme tady šifrovačku. Vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření nápovědy už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
1: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Friedlandu na to stranici jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdeme, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
2: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
3: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterých se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
4: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
5: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etoped.
6: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly, byť nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
7: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě, ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře teďka.
5: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
8: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
5: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
9: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihuje to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostala, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se to jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to tedy jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My jsme změnili a dnes vám představíme virtuální reality. VR nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů. Takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
5: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe, není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
1: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo, takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka a víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
0: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě? Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni ji udělali za necelé 4 měsíce, takovou obrovskou sochou. A byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničená, musela být zničená během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, v nitru pískovcového masivu.
2: No, jeskyně blaňských rytířů, protože je tam znázorněný Blaník. A proč jeskyně? Protože blaňští rytíři nemůžou stát na louce.
3: Ano, ta naše jeskyně není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blaňských rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
3: Vazba úplně na Blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje do...
0: Stvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc, mohli návštěvníci Dne zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu pro velký úspěch, konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů, jsou tady papoušci, moušky, ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba, jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice. A potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
6: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
7: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
6: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
7: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
6: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
5: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, což je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
4: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité.

0: důležité, jako umět se společně radovat. Pro Televizi Praha Veronika Kuželková.
1: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní systém ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
2: Dobrý den.
3: Krásný dobrý den.
1: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte.
2: Největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás žije nějakých 1600 plzeňských jarních prázdnin a další to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
1: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnou Rudu hlavně jako horské středisko, kam jsme, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to...
2: A i množ v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo, ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
1: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
2: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava kart. Šumava kart funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
1: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
2: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
1: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
2: Děkuju za pozvání a krásný zbytek dne.
1: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
4: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim tady je ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik typů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit sazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakošnostmi prokoukáme dál. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Monze mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: chuť s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k Měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveň a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele region.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Monze ist schon seit mehr als 6000 Jahren.
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hillsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné Komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně 100 přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné Komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy, a to nejen sólově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita, že by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihují to, že je to něco, s čím se standardně nikdy jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostalo, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jakože hodně, že sám to dělám, že vlastně jakože tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My jsme z Milně a dnes vám představíme virtuální realitu. VR bude na obrovském stupni úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů, takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
5: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe, není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
1: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo, takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka a víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
0: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě. Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířích.

0: Štířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
1: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni ji udělali za necelé 4 měsíce, takovou obrovskou sochou. A byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničená, musela být zničená během druhé světové války.
0: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, vnitru pískovcového masivu.
1: No, jeskyně blaňských rytířů, protože je tam znázorněný blaník. A proč jeskyně? Protože blaňští rytíři nemůžou stát na louce.
2: Ano, ta naše jeskyně není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blaňských rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
0: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
2: Vazba úplně na blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
0: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
3: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dne zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba, jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý, a potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
6: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
7: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
6: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
7: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
6: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
5: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, což je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
4: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
3: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
8: Dobrý den.
9: Krásný dobrý den.
3: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky? Tak.
9: To je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás je nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí a to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
3: My vám docela můžeme závidět infrastrukturu, nevím vlastně, jestli je hlavně pro místní nebo jestli je to i zároveň turistické lákadlo, ale máte spoustu hřišť, pump track a tak dále, na co my třeba tady v Plzni v některých čtvrtích dlouho čekáme. Jak to zvládnete?
9: My máme takové skvělé výchozí podmínky k tomu. Máme celý městský areál, areál zatratí, ve kterém máme ať už skvělé fotbalové hřiště, hřiště pro výcvik psů, pro hod, sekerou a střelbu, nové multifunkční hřiště, se nám tam podařilo postavit a současně i právě tu pumptrackovou dráhu.
3: No jinak my Plzeňané, bereme Železnou Rudu hlavně jako horské středisko, kam se jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
9: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezóna dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
3: Já jsem tam v dětství musel hodně běžkovat, to jsem teda těžko nes. Dneska bych se k tomu možná rád vrátil. Vím, že upravujete tratě, když to jde. A ono to poslední roky ne úplně vždycky jde.
9: Ale my tomu jdeme naproti, aby to šlo. My jako město upravujeme celkem 84 kilometrů běžkařských tratí. Nicméně ty tratě máme rozděleny do dvou kategorií. Takzvané rekreační tratě, ty se najíždí před víkendem. Máme skvělého rolbaře, kolega Krištof Čáska, který si to vzal za své. Tak tyto tratě najíždí před víkendem a pak každý den najíždí takzvané sportovní tratě, což je asi 6 až 8 kilometrů takových tratí, které jsou v perfektní kvalitě v lokalitě Gerlovy Huti. No a jako město jsme tomu jdeme naproti, že na tu letošní sezonu, respektive loňskou sezonu, jsme na naši rolbu koupili takzvané gumové pásy a ty gumové pásy slouží k tomu, že i při výrazně nižší sněhové pokrývce je možné tvořit tu stopu. Mm-hmm.
3: Kromě toho, že lidé hledají stále kvalitnější do zázemí, tak mi přijde, že jsme taky čím dál línější. To znamená, kam nedojedu autem nebo kam mě nedoveze skibus, tam už se mi mnoho nechce. Jak to funguje? Máte skibus? Podporujete skibus? Nebo to řeší areály sami?
9: U nás je skibus, provozujeme si ho my jako město a získáváme na to prostředky od vybraných ski areálů, kteří nám na to přispívají. Mm-hmm. Skibus jezdí vlastně od poloviny prosince do konce jarních prázdnin. Je velmi hojně využíván, jezdí po celém našem katastru, tak aby obsloužil ať už běžkaře, anebo sjezdaře.
3: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
9: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava kart. Šumava kart funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku. My jako město jsme se do tohoto projektu zapojili tím, že třeba v rámci karty Šumaváka máte jako náš občan jednou za rok zdarma lanovku na pancíř.
3: Mm-hmm. Můžu se tam jet podívat, jak se měníme okolí.
9: Přesně tak.
3: Teď velkým tématem určitě přímo v Rudě a na celé Šumavě a v celém plzeňském kraji je chystaná olympiáda dětí a mládeže, jejímž budete jedním z center. Je to přínos, je to možnost se pochlubit, se ukázat, nebo je to trošku komplikace?
9: Tak my budeme tím hlavním olympijským městečkem, mám z toho velkou radost, moc si toho vážím a moc bych si přál, aby olympiáda byla vnímaná jenom pozitivně a aby měla takovou tu trvalou hodnotu, aby to nebyla jenom olympiáda, která proběhne a zapomene se na to, ale aby to, že budeme hlavním olympijským městečkem, tak bylo nadlouho spjaté právě se Železnou Rudou. A konkrétní příklad vidím, třeba v těchto dnech budujeme takový areál v okolí našeho informačního a environmentálního centra, který bude každý den sloužit sportovcům na medailové ceremoniály. Mm-hmm. Takže to bude vlastně nový areál, který teď nemáme. Získali jsme na to dotaci od Plzeňského kraje a bude to areál, který bude využívaný samozřejmě i v každodenním životě místními obyvateli po skončení olympiády.
3: No a výhledy do budoucna? Čekají Železnou Rudu samé pozitivní a růžové dny? Nebo všechno rozkopete, abyste se měli ještě líp?
9: Pevně věřím, že budoucnost bude jenom ještě lepší, než je přítomnost. Čekají nás velké stavby, čekají nás velké věci určitě, které jsou před námi. Mým takovým snem je propojit Železnou Rudu a Špičák. Je to kousek...
3: Chodník už se poved.
9: V části ještě ne, ale myslím si, že tak do měsíce budeme mít v rukou stavební povolení na to kompletní propojení. Čeká nás dokončení průtahu městem, což teda, jak sám říkáte, tak určitě bude znamenat velké kopání a rozkopání části Klatovské ulice, ale to určitě zvládneme a pevně věřím, že to Železnorudsko zase posuneme o kus dál.
3: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
9: Hodně spokojených trvaležících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
3: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
9: Děkuju za pozvání a krásný zbytek dne.
3: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty. Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie

0: tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihuje to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostala, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se to jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to tedy jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My jsme z Milunie a dnes vám představíme virtuální reality. VR nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů. Takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak se tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
5: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe, není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
1: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo, takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka a víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
0: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě. Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav.

0: Frolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
1: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni ji udělali za necelé 4 měsíce, takovou obrovskou sochou. A byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničena, musela být zničena během druhé světové války.
0: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, vnitru pískovcového masivu.
1: No, jeskyně blaňských rytířů, protože je tam znázorněný blaník. A proč jeskyně? Protože blaňští rytíři nemůžou stát na louce.
2: Ano, ta naše jeskyně není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blaňských rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
0: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
2: Vazba úplně na blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
0: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
3: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dne zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba, jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý, a potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
6: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
7: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
6: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže toto patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
7: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
6: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
5: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, což je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
4: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité.

0: Mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky? Tak
1: to je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku. Protože u nás žije nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra, během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí. A to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
0: My vám docela můžeme závidět infrastrukturu. Nevím vlastně, jestli je hlavně pro místní, nebo jestli je to i zároveň turistické lákadlo, ale máte spoustu hřišť, pump track a tak dále, na co my třeba tady v Plzni v některých čtvrtích dlouho čekáme. Jak to zvládnete?
1: My máme takové skvělé výchozí podmínky k tomu. Máme celý městský areál zatratí, ve kterém máme ať už skvělé fotbalové hřiště pro výcvik psů, pro hod sekerou a střelbu, nové multifunkční hřiště se nám tam podařilo postavit a současně i právě tu pumptrackovou dráhu.
0: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnorudu hlavně jako horské středisko, kam se jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
1: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezona dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
0: Já jsem tam v dětství musel hodně běžkovat, to jsem teda těžko nes. Dneska bych se k tomu možná rád vrátil. Vím, že upravujete tratě, když to jde. A ono to poslední roky ne úplně vždycky jde.
1: Ale my tomu jdeme naproti, aby to šlo. My jako město upravujeme celkem 84 kilometrů běžkařských tratí. Nicméně ty tratě máme rozděleny do dvou kategorií. Takzvané rekreační tratě, ty se najíždí před víkendem. Máme skvělého rolbaře, kolega Krištof Čáska, který si to vzal za své. Tak tyto tratě najíždí před víkendem a pak každý den najíždí takzvané sportovní tratě, což je asi 6 až 8 kilometrů takových tratí, které jsou v perfektní kvalitě v lokalitě Gerlovy Huti. No a jako město jsme tomu jdeme naproti, že na tu letošní sezonu, respektive loňskou sezonu, jsme na naši rolbu koupili takzvané gumové pásy a ty gumové pásy slouží k tomu, že i při výrazně nižší sněhové pokrývce je možné tvořit tu stopu. Mm-hmm.
0: Kromě toho, že lidé hledají stále kvalitnější do zázemí, tak mi přijde, že jsme taky čím dál línější. To znamená, kam nedojedu autem nebo kam mě nedoveze skibus, tam už se mi mnoho nechce. Jak to funguje? Máte skibus? Podporujete skibus? Nebo to řeší areály sami?
1: U nás je zdický bus, provozujeme si ho my jako město a získáváme na to prostředky od vybraných ski areálů, kteří nám na to přispívají. Mm-hmm. Skibus jezdí vlastně od poloviny prosince do konce jarních prázdnin, je velmi hojně využíván, jezdí po celém našem katastru, tak aby obsloužil ať už běžkaře, anebo sjezdaře.
0: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
1: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava kart. Šumava kart funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště.

0: letiště u nás na Železnorudsku. My jako město jsme se do tohoto projektu zapojili tím, že třeba v rámci karty Šumaváka máte jako náš občan jednou za rok zdarma lanovku na pancíř.
1: Mm-hmm. Můžu se tam jet podívat, jak se měníme okolí.
0: Přesně tak.
1: Teď velkým tématem určitě přímo v Rudě a na celé Šumavě a v celém plzeňském kraji je chystaná olympiáda dětí a mládeže, jejímž budete jedním z center. Je to přínos, je to možnost se pochlubit, se ukázat, nebo je to trošku komplikace?
0: Tak my budeme tím hlavním olympijským městečkem, mám z toho velkou radost, moc si toho vážím a moc bych si přál, aby olympiáda byla vnímaná jenom pozitivně a aby měla takovou tu trvalou hodnotu, aby to nebyla jenom olympiáda, která proběhne a zapomene se na to, ale aby to, že budeme hlavním olympijským městečkem, tak bylo nadlouho spjaté právě se Železnou Rudou. A konkrétní příklad vidím, třeba v těchto dnech budujeme takový areál v okolí našeho informačního a environmentálního centra, který bude každý den sloužit sportovcům na medailové ceremoniály. Mm-hmm. Takže to bude vlastně nový areál, který teď nemáme. Získali jsme na to dotaci od Plzeňského kraje a bude to areál, který bude využívaný samozřejmě i v každodenním životě místními obyvateli po skončení olympiády.
1: No a výhledy do budoucna? Čekají Železnou Rudu samé pozitivní a růžové dny? Nebo všechno rozkopete, abyste se měli ještě líp?
0: Pevně věřím, že budoucnost bude jenom ještě lepší než je přítomnost. Čekají nás velké stavby, čekají nás velké věci určitě, které jsou před námi. Mým takovým snem je propojit Železnou Rudu a Špičák. Je to kousek...
1: Chodník už se poved.
0: V části ještě ne, ale myslím si, že tak do měsíce budeme mít v rukou stavební povolení na to kompletní propojení. Čeká nás dokončení průtahu městem, což teda, jak sám říkáte, tak určitě bude znamenat velké kopání a rozkopání části Klatovské ulice, ale to určitě zvládneme a pevně věřím, že to Železnorudsko zase posuneme o kus dál.
1: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
0: Hodně spokojených trvaležících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
1: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
0: Děkuju za pozvání a krásný zbytek dne.
1: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty. Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihuje to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostalo, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se to jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že je to, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My jsme změnili a dnes vám představíme virtuální realitu. VR nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů. Takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak se tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
5: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe. Není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
1: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo. Takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka. A víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
0: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě. Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni ji udělali za necelé 4 měsíce, takovou obrovskou sochou. A byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničená, musela být zničená během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, vnitru pískovcového masivu.
2: No, jeskyně blanických rytířů, protože je tam znázorněný Blaník. A proč jeskyně? Protože blaniští rytíři nemůžou stát na louce.
3: Ano, ta naše jeskyně není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blanických rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
3: Vazba úplně na Blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
0: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dnes zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba. Jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý. A potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
6: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
7: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
6: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
7: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
6: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
5: Ta pomoc zvířatům. V Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, což je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo a myslet na to a poděkovat jim.
4: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité jako umět se společně radovat. Pro Televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem, nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
8: Dobrý den.
9: Krásný dobrý den.
0: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky? Tak
8: to je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás je nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí a to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
0: My vám docela můžeme závidět infrastrukturu, nevím vlastně, jestli je hlavně pro místní, nebo jestli je to i zároveň turistické lákadlo, ale máte spoustu hřišť, pump track a tak dále, na co my třeba tady v Plzni v některých čtvrtích dlouho čekáme. Jak to zvládnete?
8: My máme takové skvělé výchozí podmínky k tomu. Máme celý městský areál, areál zatratí, ve kterém máme ať už skvělé fotbalové hřiště, hřiště pro výcvik psů, pro hod sekerou a střelbu, nové multifunkční hřiště, se nám tam podařilo postavit a současně i právě tu pumptrackovou dráhu.
0: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnou Rudu hlavně jako horské středisko, kam se jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
8: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezóna dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
0: Já jsem tam v dětství musel hodně běžkovat, to jsem teda těžko nes. Dneska bych se k tomu možná rád vrátil. Vím, že upravujete tratě, když to jde. A ono to poslední roky ne úplně vždycky jde.
8: Ale my tomu jdeme naproti, aby to šlo. My jako město upravujeme celkem 84 kilometrů běžkařských tratí. Nicméně ty tratě máme rozděleny do dvou kategorií. Takzvané rekreační tratě, ty se najíždí před víkendem. Máme skvělého rolbaře, kolega Kristof Čáska, který si to vzal za své. Tak tyto tratě najíždí před víkendem a pak každý den najíždí takzvané sportovní tratě, což je asi 6 až 8 kilometrů takových tratí, které jsou v perfektní kvalitě v lokalitě Gerlovy Huti. No a jako město jsme tomu jdeme naproti, že na tu letošní sezonu, respektive loňskou sezonu, jsme na naši rolbu koupili takzvané gumové pásy a ty gumové pásy slouží k tomu, že i při výrazně nižší sněhové pokrývce je možné tvořit tu stopu. Mm-hmm.
0: Kromě toho, že lidé hledají stále kvalitnější do zázemí, tak mi přijde, že jsme taky čím dál línější. To znamená, kam nedojedu autem nebo kam mě nedoveze skibus, tam už se mi mnoho nechce. Jak to funguje? Máte skibus? Podporujete skibus? Nebo to řeší areály sami?
8: U nás je zdický bus, provozujeme si ho my jako město a získáváme na to prostředky od vybraných ski areálů, kteří nám na to přispívají. Mm-hmm. Ski bus jezdí vlastně od poloviny prosince do konce jarních prázdnin, je velmi hojně využíván, jezdí po celém našem katastru, tak aby obsloužil ať už běžkaře, anebo sjezdaře.
0: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
8: Tak, máme dva typy karet. Jedno, ten první z nich je Šumavakart. Šumavakart funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku. My jako město jsme se do tohoto projektu zapojili tím, že třeba v rámci karty Šumaváka máte jako náš občan jednou za rok zdarma lanovku na pancíř. Mm-hmm.
0: Můžu se tam jet podívat, jak se měníme okolí.
8: Přesně tak.
0: Teď velkým tématem určitě přímo v Rudě a na celé Šumavě a v celém plzeňském kraji je chystaná olympiáda dětí a mládeže, jejímž budete jedním z center. Je to přínos, je to možnost se pochlubit, se ukázat, nebo je to trošku komplikace?
8: Tak my budeme tím hlavním olympijským městečkem, mám z toho velkou radost, moc si toho vážím a moc bych si přál, aby olympiáda byla vnímaná jenom pozitivně a aby měla takovou tu trvalou hodnotu, aby to nebyla jenom olympiáda, která proběhne a zapomene se na to, ale aby to, že budeme hlavním olympijským městečkem, tak bylo nadlouho spjaté právě se Železnou Rudou. A konkrétní příklad vidím, třeba v těchto dnech budujeme takový areál v okolí našeho informačního a environmentálního centra, který bude každý den sloužit sportovcům na medailové ceremoniály. Mm-hmm. Takže to bude vlastně nový areál, který teď nemáme. Získali jsme na to dotaci od Plzeňského kraje a bude to areál, který bude využívaný samozřejmě i v každodenním životě místními obyvateli po skončení olympiády.
0: No a výhledy do budoucna? Čekají Železnou Rudu samé pozitivní a růžové dny? Nebo všechno rozkopete, abyste se měli ještě líp?
8: Pevně věřím, že budoucnost bude jenom ještě lepší než je přítomnost. Čekají nás velké stavby, čekají nás velké věci určitě, které jsou před námi. Mým takovým snem je propojit Železnou Rudu a Špičák. Je to kousek.
0: Chodník už se poved.
8: V části ještě ne, ale myslím si, že tak do měsíce budeme mít v rukou stavební povolení na to kompletní propojení. Čeká nás dokončení průtahu městem, což teda, jak sám říkáte, tak určitě bude znamenat velké kopání a rozkopání části Klatovské ulice, ale to určitě zvládneme a pevně věřím, že to Železnorudsko zase posuneme o kus dál.
0: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
8: Hodně spokojených trvaležících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
0: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
8: Děkuju za pozvání a krásný zbytek dne.
0: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
9: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Christine Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
3: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té

0: té doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla takto významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal, Milované bytosti, připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
2: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací, ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy, a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
3: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně rekreační centrum Poset s pumptrackem, který nemá v České republice obdoby.
4: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
5: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pumptracku a pak je tady jumpline a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikeheart jako provozovatel chystá i něco navíc.
6: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velké čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takové ty nejpalčivější věci jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pumptrackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pumptracku. Večer zakončila DJská afterparty.
7: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
8: Jo, je to pěkný. Dobře to navazuje všechno.
9: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce.
6: že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pump track, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pump tracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval čtvrtý plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
9: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
10: My jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
9: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
11: Myslím na to 14-letý, 14,5 letou holku, co tady byla, co vlastně skončil život. Představte si dítě, který mu vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunk, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, třetí třída.
9: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
12: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál. Byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
9: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
10: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
9: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
13: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
14: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrh konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z Fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
13: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
15: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude zpět vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije, dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají. Není to využitý vůbec prostor.
13: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
14: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavit dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
13: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
9: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
16: My se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže, ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
9: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
16: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu za tratí. Od příští sezony bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
9: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
17: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
9: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
16: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není ta správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
9: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
18: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Náves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provoněla v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat. Jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžný květový a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med mavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květový, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme si tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišli i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodíme se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se tu líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark, no med, perničky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po třech letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělaly se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne osmidráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své si tu přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický osmidráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 drahách. Bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou. Bude zde výřivka, bude zde knajpův chodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Proto, aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
12: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
13: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
12: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
0: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
14: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
15: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, to znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnice D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
14: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
16: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u ředitelství silnic a dálnic.
14: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
17: Kazinský kraj na ty investice by měl připlnout zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
14: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
18: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značně společnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
14: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
15: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařazit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
14: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
0: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
19: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
20: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km, to je z Bojanovic přes Josefov do Nechor. A třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
19: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
20: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
19: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v Prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
21: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná zátěž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
19: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
0: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
22: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
23: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a měl by zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
22: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
24: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Čín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
25: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku ze svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se i rychlost.
22: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Dorazilová, televize Polar, Nový Jičín.
0: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
2: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Friedlandu v odpoledních a večerních hodinách.
3: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tým, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
2: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
4: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme do toho asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
3: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Friedlandu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější a ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. A myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
5: Já jsem tady z Friedlandu. A zřešíme tady šifrovačku, vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření nápovědy už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
4: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Friedlandu nad Ostravicí jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdeme, obzvlášť když víme od organizátorů, že

0: body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
1: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
2: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etopet.
3: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly být nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
4: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě. Ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře teďka.
2: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
5: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
2: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
6: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihují to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostala, a to je pro ně jako velkou motivací.

0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
1: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
2: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
3: Mně se to jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
4: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
3: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
5: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
6: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
7: My jsme z Milně a dnes vám představíme virtuální realitu. VR nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
8: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
9: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů. Takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
3: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe. Není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
8: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo. Takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka. A víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
0: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě? Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni ji udělali za necelé 4 měsíce, takovou obrovskou sochou. A byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničená, musela být zničená během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, vnitru pískovcového masivu.
2: No, jeskyně blanických rytířů, protože je tam znázorněný Blaník. A proč jeskyně? Protože blaničtí rytíři nemůžou stát na louce.
3: Ano, ta naše jeskyně není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blanických rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
3: Vazba úplně na Blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
0: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dne zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba, jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý, a potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
6: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
7: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
6: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
7: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
6: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
5: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích, na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
4: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro Televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem, nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
8: Dobrý den.
9: Krásný dobrý den.
0: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky?
8: Tak. To je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás je nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra, během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. A takuje to až ke 40 tisícům lidí. A to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
0: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnorudu hlavně jako horské středisko, kam se jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře, v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
8: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezona dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
0: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
8: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava kart. Šumava kart funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
0: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
8: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
0: Moc děkuji za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
8: Děkuji za pozvání a krásný zbytek dne.
0: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
10: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik typů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondsee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondsee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k Měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveň a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele region.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Monze ist schon seit mehr als 6000 Jahren.
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hilsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy, a to nejen solově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Kristýne Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
3: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla tak to významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal, milované bytosti, připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
4: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací, ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
5: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně rekreační centrum Poset s pump trackem, který nemá v České republice obdoby.
6: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt, je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
7: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pumptracku a pak je tady jumpline a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikehard jako provozovatel chystá i něco navíc.
6: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou mít k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velké čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takový ty nejpalčivější věci jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pumptrackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pumptracku. Večer zakončila DJská afterparty.
8: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
9: Jo, je to pěkný. Jo, dobře to navazuje všechno.
7: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce. Že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pumptrack, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pumptracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval 4. plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
11: My jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
10: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
12: Myslím na to 14,5 letou holku, co tady byla. Co vlastně skončil život. Představte si dítě, které mu vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunky, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
10: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
13: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál. Byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
10: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
11: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
10: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
14: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
15: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrhl konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z Fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
14: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
16: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude spjat vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije. Dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají. Není to využitý vůbec prostor.
14: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
15: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavět dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
14: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
10: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
17: My se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže. Ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
10: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
17: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu Zatratí. Od příští sezóny bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
10: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
18: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
10: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
17: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není ta správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
10: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Náves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provoněla v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat. Jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžnej, květovej a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med mavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květovej, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme se tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišli i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodíme se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se tu líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark, no med, perničky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po třech letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělaly se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne 8-dráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své si tu přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický 8-dráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 dráhách, bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou, bude zde výřivka, bude zde knajpův chodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
12: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
13: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
12: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
0: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
14: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník Mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
15: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, to znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnici D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
14: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
16: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u ředitelství silnic a dálnic.
14: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
17: Plzeňský kraj na ty investice by měl připadnout zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
14: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
18: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značně společnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
14: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
15: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařazit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
14: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
0: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
19: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
20: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km. To je z Bojanovic přes Josefov do Nechor a třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
19: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
20: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
19: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v Prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
21: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná zátěž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
19: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
0: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
22: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
23: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravní inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za ty 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a byl by zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
22: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
24: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Čín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
25: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku ze svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se i rychlost.
22: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Dorazilová, televize Polar, Nový Jičín.
0: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Frýdlantu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
2: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Frýdlantu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Frýdlantu v odpoledních a večerních hodinách.
3: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tím, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
2: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
4: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme do toho asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
3: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Frýdlantu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější a ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. A myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
5: Já jsem tady z Frýdlantu a zřešíme tady šifrovačku, vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření nápovědy už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
4: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Frýdlantu nad Ostravicí jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdeme, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
2: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
3: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos s pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterým se dostávají na další body.

0: že děti by měly, byť nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
1: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě, ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře teďka.
2: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
3: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
2: V Pardubickém kraji už nápis Dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihují to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostalo, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavé jako

0: přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
1: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jakože hodně, že sám to dělám, že vlastně jakože tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
2: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
3: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
4: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
5: My jsme z Milně a dnes vám představíme virtuální realitu. VR bude nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
6: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
7: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů. Takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si je tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
8: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe. Není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
6: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo. Takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout. Můžou to zažít víc zblízka a víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
2: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě. Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni ji udělali za necelé 4 měsíce, takovou obrovskou sochou. A byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničená, musela být zničená během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, vnitru pískovcového masivu.
2: No, jeskyně blanických rytířů, protože je tam znázorněný Blaník. A proč jeskyně? Protože blaniští rytíři nemůžou stát na louce.
3: Ano, ta naše jeskyně není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blanických rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
3: Vazba úplně na Blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
0: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dnes zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba, jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý, a potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
6: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
7: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
6: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
7: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
6: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
5: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
4: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro Televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
8: Dobrý den.
9: Krásný dobrý den.
0: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky? Tak.
8: To je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás je nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra, během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí a to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
0: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnorudu hlavně jako horské středisko, kam si jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
8: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezona dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
0: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
8: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava Card. Šumava Card funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
0: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
8: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
0: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
8: Děkuju za pozvání a krásný zbytek dne.
0: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
10: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik typů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondsee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondsee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k Měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveň a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele region.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Monze ist schon seit
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve Farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hilsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné Komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné Komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy, a to nejen sólově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Kristýne Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
3: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla tak to významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal, milované bytosti, připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
4: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací, ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
5: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně rekreační centrum Poset s pump trackem, který nemá v České republice obdoby.
6: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
7: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pumptracku a pak je tady jumpline a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikeheart jako provozovatel chystá i něco navíc.
6: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou mít k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velký čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takový ty nejpalčivější věci, jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pumptrackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pumptracku. Večer zakončila DJská afterparty.
8: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
9: Jo, je to pěkný. Dobře to navazuje všechno.
10: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce. Že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pump track, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pump tracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval čtvrtý plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
11: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
12: My jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
11: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
13: Myslím na to 14,5 letou holku, co tady byla, co vlastně skončil život. Představte si dítě, který mu vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunky, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
11: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
14: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál, byla čerstvě posekaná tráva.

0: bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
1: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
2: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
1: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
4: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrh konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z Fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
3: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
5: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude zpět vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije, dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají. Není to využitý vůbec prostor.
3: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
4: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavět dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
3: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
6: A my se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže, ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
1: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
6: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu Zatratí. Od příští sezóny bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
1: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
7: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
1: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
6: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není ta správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
1: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Náves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provoněla v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat, jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžnej květovej a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med tmavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květový, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme se tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišly i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodíme se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se tu líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark, no med, perníčky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po 3 letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělaly se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne 8-dráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své situ přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický 8-dráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 dráhách, bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou, bude zde výřivka, bude zde knajpův chodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
12: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
13: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
12: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
0: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
14: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
15: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, to znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnici D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
14: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
16: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u Ředitelství silnic a dálnic.
14: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
17: Na Zlínský kraj na ty investice by měl připadnout zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
14: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
18: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značně společnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
14: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
15: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařazit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
14: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
0: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
19: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor Klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
20: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km, to je z Bojanovic přes Josefov do Nechor a třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
19: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
20: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
19: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v Prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
21: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná záťaž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
19: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace Klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
0: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
22: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
23: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za ty 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a byl by zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
22: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
24: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Jičín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
25: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku se svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se i rychlost.
22: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Věra Dorazilová, televize Polar, Nový Jičín.
0: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Frýdlantu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
2: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Frýdlantu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Frýdlantu v odpoledních a večerních hodinách.
3: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tým, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
2: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
4: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme do toho asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
3: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Frýdlantu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější a ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. Myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
5: Já jsem tady z Frýdlantu a zřešíme tady šifrovačku, vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření napovědi už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
4: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Frýdlantu nad Ostravicí jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdeme, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
2: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
3: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterým se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
0: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
6: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etopet.
7: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly, byť nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějak

0: To prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
1: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
3: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihuje to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostalo, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Tak to nám.

0: mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
1: My jsme změnili a dnes vám představíme virtuální reality. VR nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
2: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
3: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů. Takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si je tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
4: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe, není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
2: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo, takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka a víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
5: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě. Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni ji udělali za necelé 4 měsíce, takovou obrovskou sochou. A byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničená, musela být zničená během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, vnitru pískovcového masivu.
2: No, jeskyně blaňských rytířů, protože je tam znázorněný Blaník. A proč jeskyně? Protože blaniští rytíři nemůžou stát na louce.
3: Ano, ta naše jeskyně není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blaňských rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
3: Vazba úplně na Blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
0: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dne zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba, jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý, a potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
6: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
7: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
6: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
7: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
6: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
5: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích, na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
4: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro Televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem, nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
8: Dobrý den.
9: Krásný dobrý den.
0: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky? Tak.
8: To je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás je nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí a takuje to až ke 40 tisícům lidí a to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
0: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnorudu hlavně jako horské středisko, kam se jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
8: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezona dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
0: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
8: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava kart. Šumava kart funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otevření.

0: trošku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
1: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
0: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
1: Moc děkuji za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
0: Děkuji za pozvání a krásný zbytek dne.
1: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik typů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondsee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondsee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k Měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveň a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele region.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Monze ist schon seit mehr als 6000 Jahren.
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hilsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktínských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy, a to nejen solově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Kristýne Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
3: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla takto významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal Milované bytosti připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
4: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací, ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy, a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
5: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně rekreační centrum Poset s pumptrackem, který nemá v České republice obdoby.
6: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
7: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pumptracku a pak je tady jumpline a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikeheart jako provozovatel chystá i něco navíc.
6: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou mít k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velké čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takové ty nejpalčivější věci jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pumptrackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pumptracku. Večer zakončila DJská afterparty.
8: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
9: Jo, je to pěkný. Dobře to navazuje všechno.
7: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce. Že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pumptrack, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pumptracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval čtvrtý plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
11: Jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
10: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
12: Myslím na to 14,5 letou holku, co tady byla, co vlastně skončil život. Představte si dítě, který mu vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunk, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
10: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
13: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál, byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
10: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
11: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
10: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
14: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
15: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrh konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z Fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
14: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
16: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude zpět vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije. Dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají. Není to využitý vůbec prostor.
14: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
15: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavět dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
14: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
10: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
17: My se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže, ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
10: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
17: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu za tratí. Od příští sezony bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
10: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
18: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
10: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
17: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není ta správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
10: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Náves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provoněla v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat, jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžnej, květovej a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med tmavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med, než med květovej, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme se tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišly i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodím se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se to líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark, no med, perníčky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po 3 letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělali se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne 8-dráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své si tu přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický 8-dráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 dráhách, bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou, bude zde výřivka, bude zde knajpův chodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
12: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
13: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
12: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
0: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
14: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
15: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, to znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnici D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
14: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
16: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u Ředitelství silnic a dálnic.
14: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
17: Na Zlínský kraj na ty investice by mělo připadnout zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
14: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
18: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značnými zdroji a když je podobnými

0: starostami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
1: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
2: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařazit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
1: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
3: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
4: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor Klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
5: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km, to je z Bojanovic přes Josefov do Nechor. A třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
4: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
5: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
4: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v Prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
6: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nič moc, žádná záťaž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někde se zostřelíme.
4: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace Klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
3: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
7: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
8: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za ty 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a by měl být zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
9: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
10: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Jičín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
11: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku se svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se i rychlost.
7: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Dorazilová, televize Polár, Nový Jičín.
3: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
12: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Friedlandu v odpoledních a večerních hodinách.
13: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tím, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
12: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
14: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme to asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
13: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Friedlandu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější a ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. A myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
15: Já jsem tady z Friedlandu a zřešíme tady šifrovačku, vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření nápovědy už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
14: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Friedlandu na Ostravici jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdeme, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
12: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
13: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterým se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
3: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
16: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etoped.
17: Jsem rád, že my jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly, byť nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
18: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě, ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře. dobře teďka.
16: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
19: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihuje to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostalo, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My jsme změnili a dnes vám představíme virtuální reality. VR nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů. Takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si je tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
5: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální?

0: Virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe, není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
1: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo, takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka a víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
2: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě? Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni udělali za necelé 4 měsíce takovou obrovskou sochou a byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničená, musela být zničená během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, v nitru pískovcového masivu.
2: No, jeskyně blaňských rytířů, protože je tam znázorněný Blaník. A proč jeskyně? Protože blaniští rytíři nemůžou stát na louce.
3: Ona, ta naše jeskyně, není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blaňských rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
3: Vazba úplně na Blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
0: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dnes zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba, jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý, a potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
6: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
7: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
6: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
7: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
6: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
5: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
4: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro Televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
8: Dobrý den.
9: Krásný dobrý den.
0: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky?
8: Tak. To je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás je nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí a to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
0: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnorudu hlavně jako horské středisko, kam se jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
8: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezona dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
0: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
8: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava Card. Šumava Card funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
0: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
8: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
0: Moc děkuji za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
8: Děkuji za pozvání a krásný zbytek dne.
0: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
10: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik typů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondsee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondsee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k Měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveň a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele region.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Monze ist schon seit mehr als 6000 Jahren.
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hilsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy. A to nejen solově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Kristýne Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
3: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla takto významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal Milované bytosti připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
4: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací, ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy, a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
5: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně rekreační centrum Poset s pump trackem, který nemá v České republice obdoby.
6: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt, je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
7: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pump tracku a pak je tady jump line a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikeheart jako provozovatel chystá chystá i něco navíc.
6: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou mít k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velké čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takový ty nejpalčivější věci jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pumptrackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pumptracku. Večer zakončila DJská afterparty.
8: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
9: Jo, je to pěkný. Dobře to navazuje všechno.
7: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce. Že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pumptrack, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pumptracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval čtvrtý plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
11: Jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
10: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
12: Myslím na to 14,5 letou holku, co tady byla, co vlastně skončil život. Představte si dítě, který mu vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunkly, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, třetí třída.
10: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
13: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál, byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
10: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
11: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
10: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
14: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
15: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrhl konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z Fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
14: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
16: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude zpět vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije. Dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají. Není to využitý vůbec prostor.
14: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
15: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavět dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
14: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
10: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
17: A my se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže, ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
10: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
17: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu za tratí. Od příští sezóny bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
10: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
18: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
10: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
17: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není ta správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
10: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Na ves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provoněla v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat, jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžnej, květovej a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med tmavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květovej, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme se tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišly i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodím se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se to líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark. No med, perníčky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po třech letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělaly se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne osmidráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své si tu přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický osmidráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 drahách, bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou, bude zde výřivka, bude zde knajpů vchodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
12: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
13: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
12: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
0: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
14: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
15: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, to znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnici D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
14: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
16: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u Ředitelství silnic a dálnic.
14: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
17: Zlínský kraj na ty investice by měl připadnout zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
14: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
18: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značně značnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
14: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
15: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařazit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
14: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
0: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
19: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor Klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
20: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km, to je z Bojanovic přes Josefov do Nechor. A třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
19: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
20: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
19: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
21: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná záťaž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
19: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace Klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
0: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
22: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
23: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za ty 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a byly by zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
22: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
24: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Jičín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
2: Tady vždycky byl čtyřpruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku ze Svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se i rychlost.
22: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Dorazilová, televize Polár, Nový Jičín.
0: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
3: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Friedlandu v odpoledních a večerních hodinách.
4: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tým, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
3: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
5: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme to asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
4: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Friedlandu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější a ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. Myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
6: Já jsem tady z Friedlandu a zřešíme tady šifrovačku, vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření napovědi už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
5: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Friedlandu na to stranici jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdem, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
3: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
4: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterým se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
0: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
25: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etoped.
1: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly být nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
7: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě, ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře teďka.
25: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
8: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
25: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
9: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihují to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostala, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se to jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My jsme z Miluně a dnes vám představíme virtuální realitu. VR na obrovském stupni úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů. Takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
5: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe, není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
1: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo, takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka a víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
0: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě? Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni udělali za necelé 4 měsíce takovou obrovskou sochou a byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničena, musela být zničena během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, v nitru pískovcového masivu.
2: No, jeskyně blaňských rytířů, protože je tam znázorněný Blaník. A proč jeskyně? Protože blaňští rytíři nemůžou stát na louce.
3: Ona, ta naše jeskyně, není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blaňských rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
3: Vazba úplně na Blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tematiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
0: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dnes zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba, jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý, a potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
6: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
7: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
6: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
7: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
6: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
5: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, což je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
4: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro Televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rody, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
8: Dobrý den.
9: Krásný dobrý den.
0: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky? Tak.
9: To je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás je nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí a to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
0: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnorudu hlavně jako horské středisko, kam si jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
9: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezona dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
0: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
9: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava kart. Šumava kart funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
0: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
9: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
0: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
9: Děkuju za pozvání a krásný zbytek dne.
0: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
10: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik tipů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondsee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondsee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k Měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveni a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele regionu.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Monze ist schon seit mehr als 6000 Jahren.
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve Farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hilsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné Komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné Komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy, a to nejen sólově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Christine Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla,

0: že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
2: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla tak to významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal, Milované bytosti, připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
3: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací, ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy, a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
4: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně rekreační centrum Poset s pump trackem, který nemá v České republice obdoby.
5: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
6: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pump tracku a pak je tady jump line a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikeheart jako provozovatel chystá i něco navíc.
7: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou mít k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velké čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takové ty nejpalčivější věci, jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pumptrackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pumptracku. Večer zakončila DJská afterparty.
8: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
9: Jo, je to pěkný. Jo, dobře to navazuje všechno.
6: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce. Že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pump track, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pump tracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval čtvrtý plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
11: Jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
10: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
12: Myslím na to 14,5 letou holku, co tady byla. Co vlastně skončil život. Představte si dítě, který mu vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunky, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
10: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
13: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál, byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
10: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
11: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
10: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
15: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrhl konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z Fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
14: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
16: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude spjat vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije. Dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají. Není to využitý vůbec prostor.
14: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
15: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavět dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
14: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
10: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů, totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
17: My se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže, ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
10: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
17: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu Zatratí. Od příští sezóny bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
10: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
18: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
10: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
17: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není ta správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
10: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
19: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Náves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provoněla v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat, jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžný květový a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med tmavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květový, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme se tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišli i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodíme se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se to líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark, no med, perníčky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po 3 letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělaly se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne osmidráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své si tu přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický osmidráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 drahách. Bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou. Bude zde výřivka, bude zde knajpů, vchodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Proto, aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
12: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
13: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
12: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
0: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
14: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
15: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, to znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnice D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
14: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
16: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u ředitelství silnic a dálnic.
14: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
17: Plzeňský kraj na ty investice by měl připadnout zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
14: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
18: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značně společnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
14: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
15: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařazit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
14: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
0: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
19: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
20: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km, to je z Bojanovic přes Josefov do Nechor. A třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
19: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
20: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
19: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v Prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
21: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná záťaž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
19: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
0: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
22: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
23: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za ty 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a měl by zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
22: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
24: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Jičín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
25: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku ze svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se její rychlost.
22: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Dorazilová, televize Polar, Nový Jičín.
0: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
2: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Friedlandu v odpoledních a večerních hodinách.
3: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tým, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
2: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
4: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme do toho asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
3: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Friedlandu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější, a ta končí až v 10 večer za tmy, proto

0: tak se jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. Myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
1: Já jsem tady z Friedlandu a zřešíme tady šifrovačku. Vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření nápovědy už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
2: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Friedlandu na to stranici jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdem, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
3: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
0: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterých se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
4: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
5: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etopet.
6: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože děti by měly, byť nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
7: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě, ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře teďka.
5: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
8: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
5: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
9: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury.

0: Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihuje to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostalo, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My se změníme a dnes vám představíme virtuální realitu. VR nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů. Takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si je tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
5: To je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality, je to, že to dítě je tam samo za sebe, není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
1: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo, takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka a víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
0: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě. Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

0: Říká, tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
1: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni udělali za necelé 4 měsíce takovou obrovskou sochou a byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničena, musela být zničena během druhé světové války.
0: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, vnitru pískovcového masivu.
1: No, jeskyně blaňských rytířů, protože je tam znázorněný blaník. A proč jeskyně? Protože blaňští rytíři nemůžou stát na louce.
2: Ona ta naše jeskyně není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blaňských rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
0: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
2: Vazba úplně na blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tematiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
0: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
3: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dnes zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba. Jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý. A potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
6: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
7: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
6: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
7: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
6: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
5: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, což je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
4: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
3: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
8: Dobrý den.
9: Krásný dobrý den.
3: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky? Tak.
9: To je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás je nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí a to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
3: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnorudu hlavně jako horské středisko, kam si jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
9: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezona dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
3: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
9: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava kart. Šumava kart funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
3: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
9: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
3: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
9: Děkuju za pozvání a krásný zbytek dne.
3: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
10: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik tipů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondsee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondsee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k Měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveň a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele regionu.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Monze ist schon seit mehr als 6000 Jahren.
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve Farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hilsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné Komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné Komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy, a to nejen sólově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Christine Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
3: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla takto významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal, milované bytosti, připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
4: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací. Ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy, a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
5: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně rekreační centrum Poset s pump trackem, který nemá v České republice obdoby.
6: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
7: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pump tracku a pak je tady jump line a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikeheart jako provozovatel chystá i něco navíc.
6: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou mít k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velké čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takový ty nejpalčivější věci jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pumptrackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pumptracku. Večer zakončila DJská afterparty.
8: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný mínus, ale jinak to tady je hezký.
9: Jo, je to pěkný. Dobře to navazuje všechno.
7: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce. Že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pumptrack, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pumptracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval čtvrtý plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
11: Jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
10: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
12: Myslím na to 14,5 letou holku, co tady byla, co vlastně skončil život. Představte si dítě, který mu vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunky, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
10: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
13: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál. Byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
10: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
11: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
10: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
14: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
15: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrhl konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z Fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
14: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
16: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude zpět vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije. Dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají. Není to využitý vůbec prostor.
14: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
15: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavět dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
14: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
10: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
17: My se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže. Ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
10: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
17: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu za tratí. Od příští sezony bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
10: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
18: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
10: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
17: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není ta správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
10: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Náves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provoněla v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat. Jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžný květový a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med mavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květovej, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme si tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišli i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodíme se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se tu líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark, no med, perníčky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po třech letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělaly se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne osmidráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své si tu přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický osmidráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 drahách. Bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou. Bude zde výřivka, bude zde knajpův chodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Proto, aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
12: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
13: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
12: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
0: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
14: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
15: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, to znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnice D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
14: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
16: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u ředitelství silnic a dálnic.
14: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
17: Kazinský kraj na ty investice by měl připadnout zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
14: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
18: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značně společnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
14: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
15: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařazit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
14: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
0: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
19: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
20: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km, to je z Bojanovic přes Josefov do Nechor. A třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
19: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
20: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
19: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v Prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
21: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná zátěž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
19: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
0: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
22: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
23: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za ty 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a měl by zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
22: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
24: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Čín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
25: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku se svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se i rychlost.
22: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Dorazilová, televize Polar, Nový Jičín.
0: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
2: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Friedlandu v odpoledních a večerních hodinách.
3: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tým, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
2: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
4: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme do toho asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
3: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Friedlandu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější a ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. A myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
5: Já jsem tady z Friedlandu. A zřešíme tady šifrovačku, vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření nápovědy už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
4: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Friedlandu nad Ostravicí jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdeme, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
2: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
3: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterých se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
0: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
6: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etoped.
7: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly, byť nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
26: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě, ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře. Žatečka.
6: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
1: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
6: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jinde

0: tím mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihují to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostala, a to je pro ně jako velkou motivací.
1: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
2: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
3: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
4: Mně se jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
5: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
4: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že je to, že to líp se zapamatuje hodně.
1: A protože zapojit VR school do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
6: My na základní škole Žižkov používáme VR school.
7: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
8: My jsme z Milovně a dnes vám představíme virtuální realitu. VR bude na obrovském stupni úplně do jiného světa.
9: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
10: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů. Takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
4: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe, není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
9: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo, takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka a víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
1: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě? Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni ji udělali za necelé 4 měsíce takovou obrovskou sochou a byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničena, musela být zničena během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desetiletí.

0: desítek metrů dál vnitru pískovcového masivu.
1: No, jeskyně blaňských rytířů, protože je tam znázorněný blaník. A proč jeskyně? Protože blaňští rytíři nemůžou stát na louce.
2: Ona ta naše jeskyně není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blaňských rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
0: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
2: Vazba úplně na blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
0: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
3: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dne zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba. Jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý. A potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
6: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
7: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
6: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
7: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
6: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
5: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, což je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo a myslet na to a poděkovat jim.
4: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité jako umět se společně radovat. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
3: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
8: Dobrý den.
9: Krásný dobrý den.
3: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky? Tak.
8: To je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás je nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí a to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
3: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme

0: Železnorudu, hlavně jako horské středisko, kam se jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře, v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
1: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezóna dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
0: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
1: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava Card. Šumava Card funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
0: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
1: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
0: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
1: Děkuju za pozvání a krásný zbytek dne.
0: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik typů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondzee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondzee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut, s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k Měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveň a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele region.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Monze ist schon seit
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve Farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hilsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné Komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuků hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné Komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy. A to nejen sólově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Christine Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
3: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla takto významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal, milované bytosti, připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
4: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně

0: samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací, ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy, a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
2: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně-rekreační centrum Poset s pumptrackem, který nemá v České republice obdoby.
3: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
4: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pumptracku a pak je tady jumpline a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikeheart jako provozovatel chystá i něco navíc.
5: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velký čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takový ty nejpalčivější věci jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pumptrackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pumptracku. Večer zakončila DJská afterparty.
6: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
7: Jo, je to pěkný. Jo, dobře to navazuje všechno.
8: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce. Že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pumptrack, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou Posedu a pumptracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval čtvrtý plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
9: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
10: Jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
9: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
11: Myslím na to 14-letý, 14,5 letou holku, co tady byla. Co vlastně skončil život. Představte si dítě, kterému vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunk, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
9: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
12: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál. Byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
9: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
10: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
9: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
13: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
14: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrh konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z Fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
13: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
15: Vznikne tady 2 altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude zpět vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije, dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají. Není to využitý vůbec prostor.
13: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
14: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavět dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
13: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
9: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
16: A my se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže, ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
9: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
16: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu za tratí. Od příští sezóny bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
9: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
17: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
9: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
16: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není to správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
9: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
18: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Náves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provoněla v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat, jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžnej, květovej a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med tmavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květový, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme se tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišly i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodíme se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se to líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark, no med, perníčky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po 3 letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělaly se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne 8-dráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své si tu přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický 8-dráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 dráhách, bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou, bude zde výřivka, bude zde knajpův chodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
12: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
13: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
12: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
0: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
14: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
15: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, to znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnice D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
14: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
16: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u ředitelství silnic a dálnic.
14: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
17: Nazinský kraj na ty investice by měl připlnout zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
14: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
18: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značně společnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
14: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
15: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařazit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
14: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
0: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
19: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor Klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
20: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km, to je z Bojanovic přes Josefov do Nechor a třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
19: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
20: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
19: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
21: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná záťaž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někde se zostřelíme.
19: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace Klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
0: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
22: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
23: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za ty 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a by měl být zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
22: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
24: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Jičín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
25: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku se svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se i rychlost.
22: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Věra Dorazilová, televize Polar, Nový Jičín.
0: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Frýdlantu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
2: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Frýdlantu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Frýdlantu v odpoledních a večerních hodinách.
3: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tím, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
2: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
4: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme do toho asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
3: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Frýdlantu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější a ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. Myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
5: Já jsem tady z Frýdlantu a zřešíme tady šifrovačku, vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření napovědi už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
4: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Frýdlantu na Ostravici jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdeme, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
2: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
3: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto

0: musí být vybavení nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které si používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterých se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
1: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
2: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etopet.
3: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly, byť nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
4: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě, ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře teďka.
2: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
5: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
2: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
6: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují.

0: je to, že to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžký to nasimulovat v normální třídě.
1: Mně se to jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
2: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
1: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jakože hodně, že sám to dělám, že vlastně jakože tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
3: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
4: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
5: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
6: My jsme změnili a dnes vám představíme virtuální reality. VR nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
7: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
8: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů, takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak se tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
0: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe, není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
7: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo, takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka a víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
3: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě? Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni udělali za necelé 4 měsíce takovou obrovskou sochou a byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničená, musela být zničená během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, v nitru pískovcového masivu.
2: No, jeskyně blaňských rytířů, protože je tam znázorněný Blaník. A proč jeskyně? Protože blaničtí rytíři nemůžou stát na louce.
3: Ona ta naše jeskyně není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blaničských rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
3: Vazba úplně na Blaník není. Vazba je

0: vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak vrutce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
2: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dne zvířat na Praze 8.
3: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
4: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba. Jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý. A potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
3: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
5: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
6: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
5: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata. A v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
6: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
5: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
4: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, což je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
3: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
2: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
7: Dobrý den.
8: Krásný dobrý den.
2: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky?
8: Tak to je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás je nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra, během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí. A to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
2: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnou Rudu hlavně jako horské středisko, kam se jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře, v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
8: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezona dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
2: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
8: Tak, máme dva typy karet. Jedno, ten první z nich je Šumava kart. Šumava kart funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
2: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
8: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
2: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
8: Děkuju za pozvání a krásný zbytek dne.
2: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik typů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondsee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondsee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveni a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele regionu.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Monze ist schon seit mehr als 6000 Jahren.
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení s předměty a nástroji z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve Farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hilsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné Komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné Komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy, a to nejen solově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Kristýne Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
3: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla tak to významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal, milované bytosti, připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
4: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací, ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
5: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně rekreační centrum Poset s pump trackem, který nemá v České republice obdoby.
6: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt, je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
7: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pumptracku a pak je tady jumpline a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikehard jako provozovatel chystá i něco navíc.
6: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou mít k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velké čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takový ty nejpalčivější věci jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pumptrackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pumptracku. Večer zakončila DJská afterparty.
8: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
9: Jo, je to pěkný. Jo, dobře to navazuje všechno.
10: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce. Že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pumptrack, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pumptracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval 4. plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
11: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
12: My jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
11: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
13: Myslím na to 14,5 letou holku, co tady byla. Co vlastně skončil život. Představte si dítě, které mu vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunky, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
11: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
14: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál, byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
11: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
12: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
11: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
15: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
16: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrhl konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z Fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
15: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
17: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude spjat vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije. Dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají. Není to využitý vůbec prostor.
15: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
16: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavět dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
15: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
11: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
18: My se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže. Ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
11: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
18: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu Zatratí. Od příští sezóny bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
11: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
19: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
11: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
18: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není ta správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
11: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Na ves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provoněla v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat, jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžnej, květovej a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med tmavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květovej, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme se tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišly i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodím se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se to líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark. No med, perníčky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po třech letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělaly se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne osmidráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své si tu přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický osmidráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 drahách, bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou, bude zde výřivka, bude zde knajpů vchodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
12: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
13: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
12: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
0: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
14: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
15: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, to znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Město nad Váhou, novým dopravním propojením dálnice D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
14: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
16: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u ředitelství silnic a dálnic.
14: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
17: Nazinský kraj na ty investice by měl připlnout zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
14: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
18: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značně značnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
14: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
15: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařazit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
14: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
0: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
19: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor Klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
20: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km, to je z Bojanovic přes Josefov do Nechor a třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
19: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
20: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
19: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
21: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná záťaž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
19: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace Klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
0: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
22: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
23: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za ty 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a byly by zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
22: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
24: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Jičín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
25: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku se svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se i rychlost.
22: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Dorazilová, televize Polar, Nový Jičín.
0: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
2: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Friedlandu v odpoledních a večerních hodinách.
3: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tím, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
2: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
4: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme do toho asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
3: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Friedlandu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější a ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. Myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
5: Já jsem tady z Friedlandu a zřešíme tady šifrovačku. Vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření nápovědy už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
4: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Friedlandu na to stranici jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdeme, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
2: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
3: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterým se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
0: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
6: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etopet.
7: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly, byť nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
26: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě, ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře. Hřatečka.
6: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
1: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
6: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihuje to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostalo, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se jako líbilo hodně, hlavně

0: po celé republice.
1: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
2: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
3: My jsme z Milně a dnes vám představíme virtuální reality. VR nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
4: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
5: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů. Takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si je tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
6: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe, není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
4: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo, takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka a víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
0: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě? Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni udělali za necelé 4 měsíce takovou obrovskou sochou a byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničena, musela být zničena během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, vnitru pískovcového masivu.
2: No, jeskyně blanických rytířů, protože je tam znázorněný Blaník. A proč jeskyně? Protože blaničtí rytíři nemůžou stát na louce.
3: Ona, ta naše jeskyně, není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blanických rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
3: Vazba úplně na Blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tematiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
0: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dne zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a na

0: Návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
1: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba. Jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý. A potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
0: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
2: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
3: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
2: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
3: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
2: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
1: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
0: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
4: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem, nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
5: Dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
4: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky?
5: Tak to je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás je nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra, během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. A takuje to až ke 40 tisícům lidí. A to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
4: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnorudu hlavně jako horské středisko, kam se jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
5: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezona dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
4: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
5: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava kart. Šumava kart funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
4: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
5: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
4: Moc děkuji za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
5: Děkuji za pozvání a krásný zbytek dne.
4: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
6: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik typů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondsee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondsee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k Měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveni a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele regionu.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herco Godilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby, pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Monze ist schon seit mehr als 6000 Jahren.
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve Farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hilsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné Komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně 100 přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné Komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy, a to nejen sólově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Kristýne Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
3: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla tak to významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal, milované bytosti, připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
4: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací, ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy, a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
5: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně rekreační centrum Poset s pump trackem, který nemá v České republice obdoby.
6: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
7: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pumptracku a pak je tady jumpline a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikehard jako provozovatel chystá i něco navíc.
6: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou mít k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velký čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takový ty nejpalčivější věci jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pump trackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pump tracku. Večer zakončila DJská afterparty.
8: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
9: Jo, je to pěkný. Dobře to navazuje všechno.
10: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce. Že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pump track, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pump tracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval čtvrtý plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
11: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
12: My jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
11: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
13: Myslím na to 14,5 letou holku, co tady byla. Co vlastně skončil život. Představte si dítě, který mu vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunkly, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
11: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
14: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál. Byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
11: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
12: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
11: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
15: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
16: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrh konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z Fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
15: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
17: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude zpět vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije, dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají, není to využitý vůbec prostor.
15: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
16: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavět dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
15: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
11: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů, totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
18: A my se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže, ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
11: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
18: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu Zatratí. Od příští sezóny bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
11: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
19: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
11: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
18: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není ta správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
11: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Náves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provoněla v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat, jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžnej, květovej a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med tmavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květovej, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme se tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišli i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodím se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se to líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark, no med, perníčky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po 3 letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělaly se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne osmidráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své si tu přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický osmidráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 drahách. Bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou. Bude zde výřivka, bude zde knajpův vchodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Proto, aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
12: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
13: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
12: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
0: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
14: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
15: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnici D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
14: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
16: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u ředitelství silnic a dálnic.
14: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
17: Plzeňský kraj na ty investice by měl připojenou zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
14: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
18: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značně společnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
14: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
15: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařazit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
14: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
0: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
19: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
20: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km, to je z Bojanovic přes Josefov do Nechor. A třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
19: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
20: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
19: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
21: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná záťaž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
19: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
0: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
22: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
23: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za ty 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a by měl být zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
22: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
24: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Jičín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
25: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku se svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se i rychlost.
22: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Dorazilová, televize Polar, Nový Jičín.
0: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
2: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Friedlandu v odpoledních a večerních hodinách.
3: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tým, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
2: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
4: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme do toho asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
3: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Friedlandu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější a ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. Myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
5: Já jsem tady z Friedlandu. A zřešíme tady šifrovačku, vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření nápovědy už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
4: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Friedlandu nad Ostravicí jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdeme, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
2: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
3: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterých se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
0: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
6: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etopet.
7: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly být nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
26: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě, ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře. Žatečka.
6: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
1: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
6: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihují to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostalo, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.

0: v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů. Takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
1: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe, není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
2: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo, takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka a víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
3: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě? Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni udělali za necelé 4 měsíce takovou obrovskou sochou a byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničená, musela být zničená během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, v nitru pískovcového masivu.
2: No, jeskyně blaňských rytířů, protože je tam znázorněný Blaník. A proč jeskyně? Protože blaňští rytíři nemůžou stát na louce.
3: Ona, ta naše jeskyně, není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blaňských rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
3: Vazba úplně na Blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
0: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dnes zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba, jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý, a potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gros.
6: Tak vždycky jsme rádi, když

0: na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
1: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
0: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata. A v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
1: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
0: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
2: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
3: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
4: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
5: Dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
4: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky?
6: Tak to je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás žije nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí a to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
4: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnorudu hlavně jako horské středisko, kam se jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
6: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezona dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
4: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
6: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava kart. Šumava kart funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
4: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
6: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
4: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
6: Děkuju za pozvání a krásný zbytek dne.
4: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik typů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondzee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondzee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k Měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveň a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele region.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Monze ist schon seit mehr als 6000 Jahren.
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hilsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné Komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné Komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy, a to nejen sólově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst,

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Christine Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
3: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla tak to významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal, milované bytosti, připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
4: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací, ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy, a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
5: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně rekreační centrum Poset s pump trackem, který nemá v České republice obdoby.
6: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
7: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pump tracku a pak je tady jump line a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikeheart jako provozovatel chystá i něco navíc.
6: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou mít k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velké čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takový ty nejpalčivější věci jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pumptrackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pumptracku. Večer zakončila DJská afterparty.
8: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
9: Jo, je to pěkný. Jo, dobře to navazuje všechno.
7: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce. Že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pump track, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pump tracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval čtvrtý plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
11: My jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
10: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
12: Myslím na to 14,5 letou holku, co tady byla. Co vlastně skončil život. Představte si dítě, který mu vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunky, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
10: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
13: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál. Byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
10: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
11: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
10: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
14: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
15: předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrhl konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
14: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
16: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude spjat vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije. Dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají. Není to využitý vůbec prostor.
14: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
15: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavět dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
14: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
10: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
17: My se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže, ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
10: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
17: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu Zatratí. Od příští sezóny bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
10: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
18: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
10: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
17: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není ta správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
10: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Náves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provoněla v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat, jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžnej, květovej a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med tmavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med, než med květovej, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme se tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišly i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodím se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se to líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark, no med, perníčky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po 3 letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři, fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělali se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne 8-dráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své situ přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický 8-dráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 dráhách, bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou, bude zde výřivka, bude zde knajpův chodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
12: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
13: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
12: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
0: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
14: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
15: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, to znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnici D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
14: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
16: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u ředitelství silnic a dálnic.
14: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
17: Na Zlínský kraj na ty investice by mělo připadnout zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
14: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
18: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značně společnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
14: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
15: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařazit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
14: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
0: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
19: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
20: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km, to je z Bojanovic přes Josefov do Nechor a třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
19: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
20: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
19: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
21: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná záťaž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
19: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
0: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
22: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
23: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za ty 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a by měl být zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
22: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
24: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Jičín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
25: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku se svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se i rychlost.
22: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petr Petra Dorazilová, televize Polar, Nový Jičín.
0: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
2: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Friedlandu v odpoledních a večerních hodinách.
3: Cílem hry

0: je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tým, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
1: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
2: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme to asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku, a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
0: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Friedlandu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější, a ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. Myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
3: Já jsem tady z Friedlandu a zřešíme tady šifrovačku. Vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření napovědi už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
2: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Friedlandu na to stranici jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdeme, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
1: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
0: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterým se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
4: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
5: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etoped.
6: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly, byť nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
7: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě, ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo, a nám je v té roli vlastně dobře teďka.
5: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
8: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
5: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
9: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihují to, že je to něco, s čím se standardně nikdy jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostalo, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jakože hodně, že sám to dělám, že vlastně jakože tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My jsme z Milně a dnes vám představíme virtuální realitu. VR bude na obrovském stupni úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů, takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě? Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni ji udělali za necelé 4 měsíce, takovou obrovskou sochou. A byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničená, musela být zničená během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, vnitru pískovcového masivu.
2: No, jeskyně blanických rytířů, protože je tam znázorněný Blaník. A proč jeskyně? Protože blaniští rytíři nemůžou stát na louce.
3: Ano, ta naše jeskyně není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blanických rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
3: Vazba úplně na Blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
0: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dne zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba, jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý, a potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
6: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
7: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
6: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
7: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
6: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
5: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na

0: Těch, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
1: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
2: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem, nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
3: Dobrý den.
4: Krásný dobrý den.
2: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky? Tak.
3: To je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás je nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra, během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí a to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
2: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnorudu hlavně jako horské středisko, kam si jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
3: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezona dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
2: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
3: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava kart. Šumava kart funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
2: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
3: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
2: Moc děkuji za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
3: Děkuji za pozvání a krásný zbytek dne.
2: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik typů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondsee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondsee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k Měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveň a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele region.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Monze ist schon seit mehr als 6000 Jahren.
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hilsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy. A to nejen sólově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Kristýn Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Kristýne Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
3: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla takto významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal Milované bytosti připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
4: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací. Ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy, a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
5: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně rekreační centrum Poset s pump trackem, který nemá v České republice obdoby.
6: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt, je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
7: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pump tracku a pak je tady jump line a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikeheart jako provozovatel chystá chystá i něco navíc.
6: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou mít k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme

0: dokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velké čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takové ty nejpalčivější věci, jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pumptrackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pumptracku. Večer zakončila DJská afterparty.
2: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
3: Jo, je to pěkný. Dobře to navazuje všechno.
4: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce. Že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pumptrack, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pumptracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval čtvrtý plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
6: Jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
5: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
7: Myslím na to 14,5 letou holku, co tady byla, co vlastně skončil život. Představte si dítě, který mu vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunkly, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle, tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
5: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
8: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál, byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
5: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
6: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
5: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
10: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrhl konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
9: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní aktivity.

0: akce.
1: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude zpět vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije. Dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají. Není to využitý vůbec prostor.
0: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
2: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavět dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
0: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
4: A my se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže, ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
3: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
4: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu Zatratí. Od příští sezony bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
3: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
5: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
3: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
4: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není ta správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
3: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
6: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Náves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provoněla v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat. Jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžný květový a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med mavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květový, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme se tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišli i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodíme se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se tu líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark, no med, perničky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po třech letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělaly se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne osmidráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své si tu přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický osmidráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén.

0: Bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 drahách. Bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou. Bude zde výřivka, bude zde knajpův chodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
1: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
0: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
1: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
0: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapení. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
1: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
2: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
3: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
4: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, to znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnici D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
3: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
5: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u ředitelství silnic a dálnic.
3: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
6: Plzeňský kraj na ty investice by měl připlnout zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
3: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
7: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
3: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
4: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařazit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
3: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
2: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
8: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu Slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor Klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
9: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km. To je z Bojanovic přes Josefov do Nechor. A třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
8: Pochod Slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
9: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
8: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v Prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
10: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná záťaž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
8: Na pochod Slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace Klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
2: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
11: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
12: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a měl by zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
13: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
14: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Čín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
15: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku se svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se i rychlost.
11: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Dorazilová, televize Polar, Nový Jičín.
2: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
16: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Friedlandu v odpoledních a večerních hodinách.
17: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tým, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
16: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
18: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme do toho asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
17: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Friedlandu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější a ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. Myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
19: Já jsem tady z Friedlandu a zřešíme tady šifrovačku. Vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření nápovědy už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
18: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Friedlandu na to stranici jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdeme, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
16: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
17: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterých se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
2: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
20: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etoped.
21: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly, byť nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
22: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě. Ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře teďka.
20: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
23: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
20: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolí. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
16: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihuje to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostalo, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že je to, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My jsme z Mělně a dnes vám představíme virtuální realitu. VR nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů. Takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si je tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
5: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe, není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
1: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo, takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka a víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
0: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
1: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni ji udělali za necelé 4 měsíce, takovou obrovskou sochou. A byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničena, musela být zničena během druhé světové války.
0: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, vnitru pískovcového masivu.
1: No, jeskyně blaňských rytířů, protože je tam znázorněný blaník. A proč jeskyně? Protože blaniští rytíři nemůžou stát na louce.
2: Ano, ta naše jeskyně není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blaňských rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
0: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
2: Vazba úplně na blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
0: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
3: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dne zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba. Jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý. A potom je závěrečný kulturní program Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
6: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
7: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
6: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
7: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
6: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
5: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, což je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
4: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
3: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka a je pro ně vlastně

0: zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem, nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál. Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
1: Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
0: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky?
2: Tak. To je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás žije nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí a to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
0: No jinak my Plzeňané, bereme Železnorudu hlavně jako horské středisko, kam se jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
2: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezóna dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
0: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
2: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava kart. Šumava kart funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
0: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
2: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
0: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
2: Děkuju za pozvání a krásný zbytek dne.
0: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
3: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik typů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondsee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondsee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k Měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveni a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele regionu.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Monze ist schon seit mehr als 6000 Jahren.
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení s předměty a nástroji z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve Farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hilsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné Komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470.

0: sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy, a to nejen sólově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Kristýne Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
3: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla tak to významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal, milované bytosti, připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
4: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací, ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy, a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
5: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně-rekreační centrum Poset s pump trackem, který nemá v České republice obdoby.
6: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
7: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pump tracku a pak je tady jump line a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikeheart jako provozovatel chystá i něco navíc.
6: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou mít k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly. A v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velký čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takový ty nejpalčivější věci jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pump trackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pump tracku. Večer zakončila DJská afterparty.
8: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
9: Jo, je to pěkný. Dobře to navazuje všechno.
7: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce. Že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pump track, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pump tracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval čtvrtý plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
11: My jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
10: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
12: Myslím na to 14,5 letou holku, co tady byla, co vlastně skončil život. Představte si dítě, který mu vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunky, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
10: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
13: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál, byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
10: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
11: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
10: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
14: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
15: předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrhl konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z Fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
14: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
16: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude spjat vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije, dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají. Není to využitý vůbec prostor.
14: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
15: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavit dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
14: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
10: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
17: My se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže, ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
10: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
17: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu Zatratí. Od příští sezony bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
10: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
18: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
10: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
17: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není ta správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
10: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Náves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provoněla v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat, jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžnej, květovej a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med tmavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květový, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme se tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišly i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodíme se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se tu líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark, no med, perníčky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po třech letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělaly se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne osmidráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své si tu přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický osmidráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 drahách. Bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou. Bude zde výřivka, bude zde knajpův chodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
12: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
13: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
12: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
0: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
14: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník Mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
15: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, to znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnice D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
14: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
16: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u ředitelství silnic a dálnic.
14: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
17: Kazinský kraj na ty investice by měl připadnout zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
14: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
18: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značně společnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
14: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
15: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařazit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
14: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
0: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
19: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor klubu českých turistů.
20: Má 20 kilometrů z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 kilometrů, to je z Bojanovic přes Josefov do Nechor a třetí je 5 kilometrů, to je taková děcka tam kolem Nechor.
19: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
20: Co je nejhezčí na této trase?

0: Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
1: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v Prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
2: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná záťaž, dobré, v pohodě. A teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
1: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace Klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
3: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
4: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
5: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a měl by zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
6: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
7: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Čín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
8: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku se svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se i rychlost.
4: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Dorazilová, televize Polar, Nový Jičín.
3: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
9: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Friedlandu v odpoledních a večerních hodinách.
10: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tím, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
9: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
11: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme do toho asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
10: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Friedlandu. Letos máme nachystané 2 trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější a ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. A myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
12: Já jsem tady z Friedlandu. A zřešíme tady šifrovačku, vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření nápovědy už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
11: Pro nás kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Friedlandu na to stranici jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdeme, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
9: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
10: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterých se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
3: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
13: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etoped.
14: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly, byť nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
15: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě, ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře teďka.
13: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
16: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
13: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
9: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učení.

0: Chybnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihují to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostalo, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se to jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že je to, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My jsme z Milunie a dnes vám představíme virtuální reality. VR bude na obrovském stupni úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů. Takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
5: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe, není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
1: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo, takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka a víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
0: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě. Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav.

0: během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, vnitru pískovcového masivu.
0: No, jeskyně blaňských rytířů, protože je tam znázorněný blaník. A proč jeskyně? Protože blaňští rytíři nemůžou stát na louce.
2: Ano, ta naše jeskyně není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blaňských rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
2: Vazba úplně na blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
3: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dnes zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba. Jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý. A potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
6: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
7: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
6: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
7: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
6: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
5: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, což je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
4: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
3: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
8: Dobrý den.
9: Krásný dobrý den.
3: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky? Tak
8: To je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás je nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra během plzeňských jarních prázdnin

0: a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí. A to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
1: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnou Rudu hlavně jako horské středisko, kam se jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
0: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezona dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
1: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
0: Tak, máme dva typy karet. Jedno, ten první z nich je Šumava kart. Šumava kart funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
1: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
0: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
1: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
0: Děkuju za pozvání a krásný zbytek dne.
1: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik typů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondsee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondsee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze.

0: Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveň a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele region.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also, wir befinden uns auf dem Mondsee, auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Monze ist schon seit mehr als 6000 Jahren.
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobou zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hillsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy. A to nejen solově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie-Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Christine Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
3: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla takto významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal Milované bytosti připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
4: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací, ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy, a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
5: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně rekreační centrum Poset s pump trackem, který nemá v České republice obdoby.
6: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
7: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasovej. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pump tracku a pak je tady jump line a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikeheart jako provozovatel chystá i něco navíc.
6: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velký čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takový ty nejpalčivější věci jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pumptrackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pumptracku. Večer zakončila DJská afterparty.
8: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
9: Jo, je to pěkný. Dobře to navazuje všechno.
10: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce. Že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pumptrack, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pumptracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval čtvrtý plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
11: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
12: Jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
11: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
13: Myslím na to 14 a půl letou holku, co tady byla, co vlastně skončil život. Představte si dítě, kterému vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunky, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
11: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
14: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál. Byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
11: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
12: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
11: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
15: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
16: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrh konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z Fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
15: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
17: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude zpět vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije, dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají, není to využitý vůbec prostor.
15: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
16: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavit dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
15: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
11: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
18: A my se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže, ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
11: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
18: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu Zatratí. Od příští sezóny bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
11: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
19: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
11: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
18: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není ta správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
11: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Na ves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provoněla v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat, jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžnej, květovej a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med tmavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květovej, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme se tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišly i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodím se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, buštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se to líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark, no med, perníčky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po třech letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělaly se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne osmidráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své si tu přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický osmidráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 drahách, bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou, bude zde výřivka, bude zde knajpů vchodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
12: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
13: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
12: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
0: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
14: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
15: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, to znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Město nad Váhou, novým dopravním propojením dálnice D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
14: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
16: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u Ředitelství silnic a dálnic.
14: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
17: Zlínský kraj na ty investice by měl připadnout zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
14: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
18: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značně značnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
14: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
15: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařadit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
14: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
0: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
19: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor Klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
20: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km, to je z Bojanovic přes Josefov do Nechor. A třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
19: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
20: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
19: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
21: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná záťaž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
19: Na pochod slováckými vinohrady přijedně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má.
0: Odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice Čína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
22: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
23: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za ty 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a měl by zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
22: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
24: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Čín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
25: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku se svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se i rychlost.
22: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Dorazilová, televize Polár, Nový Jičín.
0: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
2: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Friedlandu v odpoledních a večerních hodinách.
3: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tým, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
2: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
4: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme do toho asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
3: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Friedlandu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější a ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. Myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
5: Já jsem tady z Friedlandu. A zřešíme tady šifrovačku, vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření nápovědy už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
4: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Friedlandu nad Ostravicí jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdem, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
2: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
3: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec.

0: vůbec jedna. Proto musí být vybavení nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterých se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
1: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
2: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etoped.
3: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly být nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
4: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě. Ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře teďka.
2: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
5: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
2: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolí. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
6: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihuje to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostalo, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My jsme změnili a dnes vám představíme virtuální reality. VR nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů, takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
5: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe. Není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
1: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo. Takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka. A víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
0: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě? Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni udělali za necelé 4 měsíce takovou obrovskou sochou a byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničená, musela být zničená během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstalými.

0: tuk do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
0: Vazba úplně na Blaník není. Vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře Samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
2: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dne zvířat na Praze 8.
3: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
4: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady různá exotická zvířata, jako strašilky třeba, jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý, a potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
3: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
5: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
6: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
5: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
6: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
5: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
4: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
3: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité jako umět se společně radovat. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
2: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
7: Dobrý den.
8: Krásný dobrý den.
2: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky?
8: Tak to je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás je nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí a to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
2: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnorudu hlavně jako horské středisko, kam se jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře, v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
8: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. začíná ta letní sezóna dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné

0: uskutečnit. Jo? Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
1: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
0: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava Card. Šumava Card funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
1: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
0: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
1: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
0: Děkuju za pozvání a krásný zbytek dne.
1: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik typů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondzee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondzee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k Měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveň a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele region.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Monze ist schon seit
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hillsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné Komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné Komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy, a to nejen sólově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Kristýne Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
3: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla takto významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal Milované bytosti připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
4: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací, ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy, a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
5: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně rekreační centrum Poset s pump trackem, který nemá v České republice obdoby.
6: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
7: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pump tracku a pak je tady jump line a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikeheart jako provozovatel chystá chystá i něco navíc.
6: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou mít k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velké čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takový ty nejpalčivější věci jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pumptrackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pumptracku. Večer zakončila DJská afterparty.
8: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
9: Jo, je to pěkný. Dobře to navazuje všechno.
7: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce, že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pumptrack, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pumptracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval čtvrtý plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
11: Jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
10: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
12: Myslím na to 14,5 letou holku, co tady byla. Co vlastně skončil život. Představte si dítě, kterému vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunkly, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
10: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
13: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál, byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
10: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
11: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
10: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
14: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
15: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrhl konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
14: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
16: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude zpět vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije. Dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají. Není to využitý vůbec prostor.
14: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
15: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavět dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
14: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
10: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
17: A my se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže, ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
10: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
17: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu za tratí. Od příští sezóny bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
10: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
18: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
10: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
17: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není ta správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
10: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Náves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provoněla v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat. Jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžnej, květovej a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med mavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květový, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme se tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišli i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodím se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se tu líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark, no med, perníčky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po 3 letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělali se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne osmidráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své si tu přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický osmidráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 dráhách, bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou, bude zde výřivka, bude zde knajpův chodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
12: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
13: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
12: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
0: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
14: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
15: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, to znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnici D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
14: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
16: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u Ředitelství silnic a dálnic.
14: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
17: Na Zlínský kraj na ty investice by měl připadnout zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
14: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
18: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značně společnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
14: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
15: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařadit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
14: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
0: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
19: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
20: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km, to je z Bojanovic přes Josefov do Nechor. A třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
19: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
20: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
19: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v Prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
21: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná záťaž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
19: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
0: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
22: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
23: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za ty 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a bylo by zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
22: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
24: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Jičín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
25: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku se svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se i rychlost.
22: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Petra Dorazilová, televize Polar, Nový Jičín.
0: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
2: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Friedlandu v odpoledních a večerních hodinách.
3: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tím, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
2: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
4: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme do toho asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
3: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Friedlandu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější a ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. Myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
5: Já jsem tady z Friedlandu a zřešíme tady šifrovačku, vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření nápovědy už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
4: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Friedlandu nad Ostravicí jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdeme, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
2: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
3: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterým se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
0: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
6: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etopet.
7: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly být nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
26: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě, ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře. dobře teďka.
6: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
1: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
6: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihuje to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostalo, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My jsme změnili a dnes vám představíme virtuální reality. VR nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů. Takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si je tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
5: To je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality, je to, že to dítě je tam samo za sebe, není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
1: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo, takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka a víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
0: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě? Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni ji udělali za necelé 4 měsíce, takovou obrovskou sochou. A byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničená, musela být zničená během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, vnitru pískovcového masivu.
2: No, jeskyně blanických rytířů, protože je tam znázorněný Blaník. A proč jeskyně? Protože blaniští rytíři nemůžou stát na louce.
3: Ano, ta naše jeskyně není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blanických rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů.

0: psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dne zvířat na Praze 8.
1: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
2: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady různá exotická zvířata, jako strašilky třeba. Jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý. A potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
1: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
3: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
4: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
3: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata. A v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
4: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
3: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
2: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
1: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
5: Dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
0: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky?
6: Tak to je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás je nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí a to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
0: No jinak my Plzeňané, bereme Železnorudu hlavně jako horské středisko, kam se jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
6: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezona dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
0: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
6: Tak, máme dva typy karet. Jedno Ten první z nich je Šumava Card. Šumava Card funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se

0: ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
1: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
0: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
1: Moc děkuji za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
0: Děkuji za pozvání a krásný zbytek dne.
1: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik typů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondsee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondsee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k Měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveň a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele regionu.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve Farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hilsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné Komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné Komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos

zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy. A to nejen sólově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Kristýne Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
3: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla takto významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal Milované bytosti připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
4: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací, ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy, a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
5: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně-rekreační centrum Poset s pump trackem, který nemá v České republice obdoby.
6: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
7: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pump tracku a pak je tady jump line a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikeheart jako provozovatel chystá i něco navíc.
6: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou mít k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velké čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takové ty nejpalčivější věci, jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pumptrackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pumptracku. Večer zakončila DJská afterparty.
8: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
9: Jo, je to pěkný. Dobře to navazuje všechno.
7: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce, že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pumptrack, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pumptracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval 4. plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
11: Jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
10: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
12: Myslím na to 14,5 letou holku, co tady byla. Co vlastně skončil život. Představte si dítě, který mu vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunkly, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
10: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
13: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál, byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
10: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
11: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
10: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
14: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
15: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrhl konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
14: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
16: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude zpět vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije. Dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají. Není to využitý vůbec prostor.
14: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
15: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavět dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
14: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
10: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
17: A my se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže. Ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
10: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
17: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu Zatratí. Od příští sezóny bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
10: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
18: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
10: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
17: Parkovat

0: Těch míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není ta správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat Skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
1: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: A to už je pro dnešní. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Náves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provoněla v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat. Jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžnej, květovej a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med mavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květový, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme se tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišli i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodím se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se to líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark, no med, perníčky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po 3 letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.

0: části.
1: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie, vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělaly se samozřejmě veškeré omítky.
0: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
2: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
0: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
3: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne osmidráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
4: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
5: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
4: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své si tu přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický osmidráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
5: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 drahách, bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou, bude zde výřivka, bude zde knajpů vchodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
4: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
5: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
4: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
5: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to na mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
4: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
3: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
6: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
7: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, to znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnici D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
6: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
8: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u ředitelství silnic a dálnic.
6: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
9: Kazinský kraj na ty investice by měl připlnout zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
6: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
10: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
6: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
7: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařazit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
6: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
3: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
11: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor Klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
12: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km, to je z Bojanovic přes Josefov do Nechor. A třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
11: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
12: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
11: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
13: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná záťaž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
11: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace Klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
3: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
14: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
15: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za ty 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a by měl být zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
16: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
17: dálnice spojuje a zrychluje. A pro město Novičín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
18: Tady vždycky byl čtyřpruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku ze Svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se i rychlost.
14: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Dorazilová, televize Polár, Nový Jičín.
3: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
19: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Friedlandu v odpoledních a večerních hodinách.
20: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tým, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
19: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
21: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme to asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
20: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Friedlandu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější a ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. Myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
22: Já jsem tady z Friedlandu. A zřešíme tady šifrovačku, vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření napovědi už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
21: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Friedlandu na to stranici jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdem, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
19: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
20: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterým se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
3: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
23: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etoped.
0: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly být nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
1: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě, ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře teďka.
23: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
2: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
23: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihují to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostalo, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My jsme z Mělně a dnes vám představíme virtuální realitu. VR na obrazovku vstoupit úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů. Takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
5: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe. Není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
1: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo. Takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka. A víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
0: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě? Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni udělali za necelé 4 měsíce takovou obrovskou sochou a byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničená, musela být zničená během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, v nitru pískovcového masivu.
2: No, jeskyně blaňských rytířů, protože je tam znázorněný Blaník. A proč jeskyně? Protože blaňští rytíři nemůžou stát na louce.
3: Ona, ta naše jeskyně, není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blaňských rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
3: Vazba úplně na Blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tematiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
0: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dnes zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo.

0: ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
1: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
2: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
1: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata. A v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
2: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
1: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
3: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, což je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
0: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
4: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
5: Dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
4: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky?
5: Tak to je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás je nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra, během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí a to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
4: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnorudu hlavně jako horské středisko, kam si jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
5: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezona dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
4: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
5: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava kart. Šumava kart funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
4: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
5: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
4: Moc děkuji za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
5: Děkuji.

0: děkuju za pozvání a krásný zbytek dne.
1: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik typů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondsee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondsee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k Měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveni a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele regionu.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Monze ist schon seit mehr als 6000 Jahren.
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobou zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hilsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné Komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné Komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy. A to nejen sólově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj

Svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Christine Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
3: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla takto významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal, milované bytosti, připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
4: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí byl stejný počet nějakých jako prací. Ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy, a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
5: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně rekreační centrum Poset s pump trackem, který nemá v České republice obdoby.
6: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
7: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pump tracku a pak je tady jump line a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikeheart jako provozovatel chystá i něco navíc.
6: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou mít k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velké čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takový ty nejpalčivější věci jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pumptrackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pumptracku. Večer zakončila DJská afterparty.
8: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
9: Jo, je to pěkný. Dobře to navazuje všechno.
7: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce. Že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pumptrack, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pumptracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval čtvrtý plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
11: My jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
10: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
12: Myslím na to 14,5 letou holku, co tady byla, co vlastně skončil život. Představte si dítě, který mu vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunky, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
10: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
13: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál, byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
10: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
11: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
10: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
14: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
15: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrhl konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z Fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
14: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
16: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude zpět vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije. Dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají. Není to využitý vůbec prostor.
14: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
15: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavit dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
14: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
10: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
17: My se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže. Ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
10: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
17: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu za tratí. Od příští sezony bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
10: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
18: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
10: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
17: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není ta správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
10: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Náves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provonila v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat. Jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžnej, květovej a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med tmavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květovej, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme se tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišli i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodím se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se to líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark. No med, perničky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po 3 letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělaly se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne osmidráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své si tu přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický osmidráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 drahách. Bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou. Bude zde výřivka, bude zde knajpův chodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Proto, aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
12: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
13: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
12: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
0: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
14: Doslova k prasknutí byl zaplněn společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
15: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, to znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnice D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
14: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
16: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u ředitelství silnic a dálnic.
14: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
17: Kazinský kraj na ty investice by měl připadnout zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
14: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
18: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značně společnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
14: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
15: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařazit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
14: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
0: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
19: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
20: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km, to je z Bojanovic přes Josefov do Nechor. A třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
19: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
20: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
19: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v Prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
21: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná záťaž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
19: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
0: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
22: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
23: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a by měl být zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
22: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
24: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Jičín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
25: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku ze svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se její rychlost.
22: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Dorazilová, televize Polar, Nový Jičín.
0: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
2: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Friedlandu v odpoledních a večerních hodinách.
3: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tým, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
2: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
4: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme do toho asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
3: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Friedlandu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější a ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. Myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
5: Já jsem tady z Friedlandu. A zřešíme tady šifrovačku, vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření nápovědy už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
4: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Friedlandu nad Ostravicí jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdem, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
2: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
3: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterých se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
0: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
6: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etopet.
7: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože děti by měly, byť nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
26: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě, ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře. Žatečka.
6: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
1: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
6: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihuje to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostala, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My jsme změnili a dnes vám představíme virtuální reality. VR nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů. Takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si je tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
5: To je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality, je to, že to dítě je tam samo za sebe, není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
1: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo, takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka a víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
0: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě? Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni ji udělali za necelé 4 měsíce, takovou obrovskou sochou. A byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničená, musela být zničená během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, vnitru pískovcového masivu.
2: No, jeskyně blanických rytířů, protože je tam znázorněný Blaník. A proč jeskyně? Protože blaničtí rytíři nemůžou stát na louce.
3: Ano, ta naše jeskyně není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blanických rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
3: Vazba úplně na Blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
0: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dne zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba, jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý, a potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.

0: čičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
1: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
2: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
3: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
4: Dobrý den.
5: Krásný dobrý den.
3: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky?
5: Tak to je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás je nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí a to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
3: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnorudu hlavně jako horské středisko, kam se jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
5: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezona dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
3: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
5: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava Card. Šumava Card funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
3: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
5: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
3: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
5: Děkuju za pozvání a krásný zbytek dne.
3: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
6: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava.

výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik typů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondsee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondsee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k Měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveň a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele region.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Monze ist schon seit mehr als 6000 Jahren.
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hilsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy. A to nejen sólově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Kristýne Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
3: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla tak to významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal, milované bytosti, připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
4: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací, ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy, a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
5: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně rekreační centrum Poset s pump trackem, který nemá v České republice obdoby.
6: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
7: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pump tracku a pak je tady jump line a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikeheart jako provozovatel chystá i něco navíc.
6: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velký čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takový ty nejpalčivější věci jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pumptrackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pumptracku. Večer zakončila DJská afterparty.
8: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
9: Jo, je to pěkný. Dobře to navazuje všechno.
10: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce. Že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pumptrack, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pumptracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval čtvrtý plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
11: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
12: Jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
11: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
13: Myslím na to 14,5 letou holku, co tady byla, co vlastně skončil život. Představte si dítě, kterému vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunkly, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
11: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
14: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál. Byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
11: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
12: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
11: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
15: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
16: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrh konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z Fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
15: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
17: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude zpět vlastně zvát k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije, dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají, není to využitý vůbec prostor.
15: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
16: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavět dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
15: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
11: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
18: A my se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže, ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
11: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
18: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu Zatratí. Od příští sezóny bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
11: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
19: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
11: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
18: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není to správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
11: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Náves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provoněla v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat. Jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžnej, květovej a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med mavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květovej, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišli i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodíme se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se tu líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark, no med, perníčky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po třech letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělaly se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne osmidráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své si tu přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický osmidráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 dráhách. Bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou. Bude zde výřivka, bude zde knajpův chodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
12: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
13: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
12: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
0: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
14: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník Mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
15: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnice D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
14: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
16: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u Ředitelství silnic a dálnic.
14: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
17: Plzeňský kraj na ty investice by měl připojenou zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
14: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
18: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značně společnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
14: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
15: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařazit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
14: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
0: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
19: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
20: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km. To je z Bojanovic přes Josefov do Nechor. A třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
19: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
20: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
19: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v Prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
21: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná zátěž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
19: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
0: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
22: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
23: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za ty 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a byly by zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
22: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
24: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Jičín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
25: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku se svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se i rychlost.
22: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Dorazilová, televize Polar, Nový Jičín.
0: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
2: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Friedlandu v odpoledních a večerních hodinách.
3: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tím, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
2: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
4: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme do toho asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
3: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Friedlandu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější a ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. A myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
5: Já jsem tady z Friedlandu a zřešíme tady šifrovačku, vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření nápovědy už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
4: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Friedlandu nad Ostravicí jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdeme, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
2: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
3: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterým se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
0: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
6: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etopet.
7: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly, byť nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
26: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě, ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře teďka.
6: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
1: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
6: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihuje to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně nevěděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostalo, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My jsme z Mělně a dnes vám představíme virtuální reality. VR nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů, takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si je tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
5: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe. Není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
1: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo. Takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka. A víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
0: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě? Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni ji udělali za necelé 4 měsíce, takovou obrovskou sochou. A byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničená, musela být zničená během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, v nitru pískovcového masivu.
2: No, jeskyně blaňských rytířů, protože je tam znázorněný Blaník. A proč jeskyně? Protože blaňští rytíři nemůžou stát na louce.
3: Ona, ta naše jeskyně, není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blaňských rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
3: Vazba úplně na Blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
0: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dnes zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady různá exotická zvířata, jako strašilky třeba, jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý, a potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
6: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
7: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
6: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
7: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
6: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i že to má tento přesah.
5: Je ta pomoc zvířatům.

0: Veronika Kuželková.
1: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem, nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
2: Dobrý den.
3: Krásný dobrý den.
1: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky?
2: Tak. To je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku, protože u nás je nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra, během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. A takuje to až ke 40 tisícům lidí. A to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
1: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnorudu hlavně jako horské středisko, kam se jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře, v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
2: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezona dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
1: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
2: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava kart. Šumava kart funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
1: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
2: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
1: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
2: Děkuju za pozvání a krásný zbytek dne.
1: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
4: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik tipů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondsee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondsee mezi oblíbené.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveni a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele regionu.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Monze ist schon seit mehr als 6000 Jahren.
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení s předměty a nástroji z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve Farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hilsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuků hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, Chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy. A to nejen sólově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Kristýne Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě

0: teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
2: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla takto významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal Milované bytosti připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
3: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací, ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy, a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
4: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně rekreační centrum Poset s pump trackem, který nemá v České republice obdoby.
5: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
6: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pumptracku a pak je tady jumpline a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikeheart jako provozovatel chystá i něco navíc.
7: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou mít k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velké čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takové ty nejpalčivější věci jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pump trackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pump tracku. Večer zakončila DJská afterparty.
8: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
9: Jo, je to pěkný. Jo, dobře to navazuje všechno.
10: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce. Že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pump track, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pump tracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval čtvrtý plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
11: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
12: Jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
11: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
13: Myslím na to 14,5 letou holku, co tady byla, co vlastně skončil život. Představte si dítě, který mu vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunky, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
11: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
14: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál. Byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
11: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
12: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
11: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
15: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
16: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrh konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z Fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
15: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
17: Vznikne tady 2 altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude spjat vlastně k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije. Dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají. Není to využitý vůbec prostor.
15: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
16: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavět dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
15: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
11: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů totiž na konci ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
18: A my se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže, ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
11: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
18: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu Zatratí. Od příští sezóny bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
11: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
19: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
11: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
18: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není to správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
11: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
15: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Náves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provonila v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat, jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžnej, květovej a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med tmavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květovej, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišli i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodím se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se to líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark, no med, perničky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po třech letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělaly se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne osmidráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své si tu přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický osmidráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 drahách, bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou, bude zde výřivka, bude zde knajpů vchodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat.

0: Oba dva bazény.
1: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
0: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
1: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
2: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
3: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
4: Velkým tématem tady je už dlouhodobě československé propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnici D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
3: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
5: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u ředitelství silnic a dálnic.
3: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
6: Kazinský kraj na ty investice by měl připlnout zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
3: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
7: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
3: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
4: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařazit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
3: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
2: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
8: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
9: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a Vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km, to je z Bojanovic přes Josefov do Nechor. A třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
8: Pochod Slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
9: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
8: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v Prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
10: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná záťaž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
8: Na pochod Slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace Klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
2: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
11: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
12: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně technická opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za ty 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a byly by zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
11: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
13: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Jičín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
14: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku se svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se i rychlost.
11: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Dorazilová, Televize Polár, Nový Jičín.
2: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
15: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Friedlandu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Friedlandu v odpoledních a večerních hodinách.
16: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tím, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
15: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
17: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme do toho asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
16: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Friedlandu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější. A ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. Myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
18: Já jsem tady z Friedlandu a zřešíme tady šifrovačku. Vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření napovědi už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
17: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Friedlandu na to stranici jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdem, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
15: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
16: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterým se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
2: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
19: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etopet.
20: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly, byť nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
21: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě, ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře teďka.
19: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
22: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
19: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
15: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihují to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostalo, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My se změníme a dnes vám představíme virtuální realitu. VR nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů, takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si je tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
5: To je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality, je to, že to dítě je tam samo za sebe, není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
1: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo, takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka a víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
0: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě? Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni ji udělali za necelé 4 měsíce, takovou obrovskou sochou. A byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničená, musela být zničená během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, vnitru pískovcového masivu.
2: No, jeskyně blanických rytířů, protože je tam znázorněný Blaník. A proč jeskyně? Protože blaničtí rytíři nemůžou stát na louce.
3: Ano, ta naše jeskyně není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blanických rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
3: Vazba úplně na Blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
0: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dne zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba. Jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý. A potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
6: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
7: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
6: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
7: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
6: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
5: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
4: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro Televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na

0: protože u nás je nějakých 1600 stálých trvaležících obyvatel, ale v takových těch exponovaných termínech na Silvestra, během plzeňských jarních prázdnin a dalších termínech, tak jsou u nás desítky tisíc lidí. Atakuje to až ke 40 tisícům lidí. A to sebou samozřejmě přináší i celou řadu komplikací.
1: No jinak my to bereme, my Plzeňané, bereme Železnou Rudu hlavně jako horské středisko, kam se jezdí lyžovat. Jak ono je to ale s tím sněhem takový čím dál komplikovanější, tak si myslím, že spíš tam lidi začnou jezdit na jaře, v létě, ať už na kola, na houby, nebo tak prostě na procházku, na výlet. Vnímáte to, že se to mění?
0: Ke změně skutečně dochází. Ta letní sezona začíná být rok od roku silnější a silnější. Začíná ta letní sezona dříve a končí déle. Mm-hmm. Je to dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
1: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
0: Tak, máme dva typy karet. Jedno, ten první z nich je Šumava kart. Šumava kart funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
1: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
0: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
1: Moc děkuji za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
0: Děkuji za pozvání a krásný zbytek dne.
1: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik typů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondsee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondsee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše,

0: Předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salcka Mergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí endemické druhy ryb, siveň a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele regionu.
0: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also wir befinden uns auf dem Mondsee auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
1: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby. Pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
0: Oblast Monze se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
1: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Monze a Atrze součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Monze vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
0: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Monze si můžete prohlédnout ve Farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hilsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
1: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné Komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné Komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy, a to nejen sólově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představuje výjimečný dar, který v roce 2025 získala od Marie Christine Sekal, vdovy po předním českém suchaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi.
2: Kristýne Sekal v roce 2020, když začala psát závěť, tak se vlastně rozhodla, že teda všechna ta díla daruje některým sbírkotvorným paměťovým institucím. A ona v té době vlastně uvažovala nepochybně tak, že ten seznam těch institucí sestavovala na základě toho, s kterou instituce v nedávné době spolupracovala na přípravě právě teda těch Sekalových výstav. A tím se vlastně ocitla teda na čele seznamu teda taky Západočeská galerie v Plzni.
1: Umělecká pozůstalost Zbyňka Sekala byla rozdělena i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Muzea Kampa a Národní galerie v Praze.
3: To jeho dílo je současně naprosto jedinečné, nesouvisí vlastně s ničím a současně je absolutně na úrovni tedy té své doby. Čili Západočeská galerie získala reprezentativní konvolut díla tak to významného umělce.
1: Výstavu Zbyněk Sekal, milované bytosti, připravila pro Západočeskou galerii v Plzni přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová.
4: Ta výstava je uspořádaná v zásadě chronologicky. Začíná to v polovině 50. let, končí to v druhé polovině 90. let. Ten soubor není úplně samozřejmě jako vyvážený, že by pro každý desetiletí bylo stejný počet nějakých jako prací, ale jsou to všechno velmi kvalitní práce.
1: Výstava se dá rozdělit do tří typologických kategorií. Bronzy, hlavně z 50. let a vídeňského období, závěsné asambláže, tedy skládané obrazy, a trojrozměrné dřevěné konstrukce, označované autorem jako schránky, které se vzájemně doplňují s vybranými úvahami z deníků.
5: K výstavě jsme připravili bohatý doprovodní program, to znamená, jsou tu komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, je tu jedna přednáška a samozřejmě tvůrčí dílny pro děti. Vše diváci najdou na našem webu nebo na našich sociálních sítích.
1: Návštěvníci výstavy ve výstavní síni Masné krámy mohou také využít rozšířené reality, kdy přes mobilní aplikaci získají více informací a souvislostí k jednotlivým dílům. Pro televizi ZAK František Šimánek. U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně rekreační centrum Poset s pump trackem, který nemá v České republice obdoby.
6: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. Tři pump trackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
7: Tady vlastně na čtyřce v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětské sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pump tracku a pak je tady jump line a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tríčky a pak je vlastně přenášej na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikeheart jako provozovatel chystá i něco navíc.
6: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupný pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou mít k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velký čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takový ty nejpalčivější věci, jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pump trackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pump tracku. Večer zakončila DJská afterparty.
8: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
9: Jo, je to pěkný. Dobře to navazuje všechno.
10: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce. Že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pump track, na kterém se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pump tracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval čtvrtý plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
11: Desítky let zůstával jejich příběh ukrytý v archivech a vzpomínkách pamětníků. Nyní mají ženy vězněné v nacistickém táboře ve Svatavě své vlastní pietní místo, které vzniklo na Sokolovském hřbitově.
12: My jsme vlastně se s těmi lidmi, s těmi ženami důstojně rozloučili, vlastně přiznali jsme to místo, kde je jejich poslední odpočinutí.
11: Až z Izraele na odhalení památníku dorazila 95-letá Eva Irbenová. Co by přeživší holokaustu, má na místo silné osobní vzpomínky, když zde při pochodu smrti zemřela maminka.
13: Myslím na to 14,5 letou holku, co tady byla, co vlastně skončil život. Představte si dítě, který mu vemou všechno, který 4 roky nemá nový boty, nemá šaty, má vši, má furunky, je nemocný, tady mu umře maminka. Tragedie, život se zhroutí. Já jsem vděčná za všechno tohle. A když tady někdo jde a vidí tohle tu holčičku tady ve škole, to je celé moje vzdělání, 3. třída.
11: Dominantou místa je symbolické vyznačení hromadných hrobů a pamětní kniha, která návštěvníkům přibližuje příběhy žen internovaných ve svatavském táboře. Místo vzniklo na základě historických dokumentů a fotografií, které potvrzují souvislost lokality s pohřbenými vězenkyněmi.
14: Shodou okolností a nějakýma, řekl bych, silama, které nás přesahují, se stalo to, že jsem tady stál. Byla čerstvě posekaná tráva, bylo nízký světlo, nízký slunce. A stál jsem tady v těchto místech, bylo to tady zarostlý, ale jak byla posekaná tráva, tak bylo jemně vidět zvlnění terénu, respektive zvlnění těch původních hromadných hrobů. A v tu chvíli se to začalo všechno odvíjet a tohle, co vidíte, je vlastně nějaká umělecká stylizace, nějaká nadsázka, která reaguje na ty události, které se tady skutečně staly.
11: Pietní místo vzniklo jako součást rozsáhlé obnovy městského hřbitova.
12: I ty zlé věci k něčemu můžou vést pak i k něčemu dobrému, protože tím, že v době covidu Sokolov byl hodně postižen vlastně tou nemocí, tak jsme museli rozšířit hřbitov a přitom vlastně došlo i k tomu, kde ty ženy uložené jsou, k určení přesného místa. A já jsem moc ráda, že se to podařilo a že dneska s náma byla paní Eva.
11: Pietní místo připomíná nejen oběti svatavského tábora, ale i tragédii druhé světové války. Zároveň nabízí prostor pro tiché vzpomínky a poznání méně známé kapitoly regionální historie. Ze Sokolova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
15: Přímo v centru Starého Plzence vznikne nový městský park. Historické zahrady se během příštích 10 měsíců promění v místo pro odpočinek, setkávání i volnočasové aktivity.
16: Předcházelo tomu architektonicko-urbanistická soutěž, ze které pak vznikla územní studie a ta tady vydefinovala přímo to území, kde vznikne park. A my následně jsme hledali vhodného krajinářského architekta, který navrh konečnou podobu toho parku. Podařilo se nám vysoutěžit dobrého dodavatele a zároveň i zajišťujeme dotace z Fondů Evropské unie, takže já mám obrovskou radost, že tady můžeme zahajovat takhle významnou akci.
15: Záměr vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje centra města. Nejde přitom jen o doplnění zeleně. Součástí nového parku bude také sportoviště, vodní prvky nebo zázemí pro menší kulturní a komunitní akce.
17: Vznikne tady dva altány, jeden velký, který bude sloužit k setkávání, grilování, posezení a tak dále. Druhý vznikne u jezírka, který bude menší a bude spjat vlastně k posezení u toho jezírka. Dále tady budou mobiliáře, nové lavičky, veřejné osvětlení. Celé místo tady ožije, dneska jsou to uzavřené zahrady, kterých zarůstají, není to využitý vůbec prostor.
15: Proměna historických zahrad je ale pouze první etapou. Starý Plzenec chce v budoucnu s revitalizací svého centra pokračovat.
16: Ten přínos toho parku není jenom v tom, že tu vznikne nové místo, kde budou moct všichni trávit čas, že je tady blízko škola, je tady blízko školka a bude to opravdu skvělé zázemí, ale zároveň se to týká i toho, že je to první etapa celého rozkvětu centra Starého Plzence, kde budou pak následovat developerské a jiné projekty. Chceme tady vystavět dům historie, chceme tu postavit dům pro seniory a další, takže je to první etapa velké přeměny Starého Plzence.
15: Ze Starého Plzence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
11: Železná Ruda se připravuje na letošní zimní sezónu. Ta bude pro město výjimečná. Kromě tradičního náporu turistů, totiž na konci

0: ledna přivítá také olympiádu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
1: A my se na to připravujeme už skutečně dlouhou dobu, troufnu si říct několik let. Za mnou vidíte tady nápis, že se u nás bude konat olympiáda dětí a mládeže, ale to důležité je, že připravujeme veřejné prostory, kde se každý den budou odehrávat takzvané medailové ceremoniály. Je to velký prostor v okolí našeho environmentálního centra.
0: Nově vybudované prostory, které během olympiády poslouží jako zázemí pro slavnostní předávání medailí, se stanou významnou součástí města a své využití najdou i po skončení her.
1: My jako město tam plánujeme letní kino, které v tuto chvíli pořádáme v areálu za tratí. Od příští sezony bude právě v tom novém areálu v okolí environmentálního centra. Budou tam různé jarmarky, veletrhy a současně ve volných chvílích to bude sloužit jako sběrné parkoviště, takové záchytné parkoviště v centru města Železná Ruda.
0: Zimní sezóna ale nebude jen ve znamení olympiády. Železná Ruda zároveň očekává i tradiční návštěvníky, kteří na Šumavu míří za lyžováním a zimními sporty.
2: Běžeckých stop se upravuje zhruba asi 80 kilometrů. Je to rozsah od Hojsovy stráže až po Hurku. Ty stopy se upravují strojově rolbou a v podstatě umožňuje lyžování jak klasiků, tak bruslení. Víceméně se upravují zhruba dvakrát týdně, což je třeba před víkendem a po víkendu, ale záleží na počasí.
0: Ani v letošní zimní sezóně nebudou chybět skibusy, které návštěvníky pohodlně dopraví za lyžařskými a dalšími zimními aktivitami.
1: Parkovacích míst není nikdy dost, jak jsme si v minulosti ukázali, a myslíme si, že navyšováním parkovacích míst není ta správná cesta k úspěchu. Místo toho se snažíme provozovat skibus, který v rámci olympiády bude velmi posílen. To znamená, návštěvníci i účastníci nechají své automobily na záchytných parkovištích, kterých máme dost, a dále budou využívat právě tu hromadnou dopravu.
0: Jestli bude letošní zima bílá, to zatím jisté není. Jedno je ale jasné, v Železné Rudě bude o zimní atmosféru postaráno. Ze Šumavy pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Náves Plzni Koterově provonil med a další včelí dobroty. Tradiční medový jarmark nabídl návštěvníkům ochutnávky od místních včelařů, řemeslné výrobky i pestrý program pro celou rodinu.
1: Vůně medu a dalších včelích produktů provoněla v neděli 4. října Koterovskou náves. Druhý plzeňský obvod tu uspořádal další ročník tradičního medového jarmarku.
2: Jsme na Koterovské návsi, kde se koná 12. ročník medového jarmarku. Není to jenom o jednodenní akci, je to naše tradice, krásná tradice. Potkají se tady sousedi, přátelé, kamarádi, můžou ochutnat. Jako já jsem teď ochutnala klobásu na medu, zakoupit si med, medové výrobky, medovinu taky pochopitelně. A je to takový prostě, sejdete se, popovídáte, ochutnáte, nakoupíte.
1: V nabídce byly desítky druhů medu od místních včelařů, poctivá medovina i ručně vyráběné dárky a přírodní dekorace.
3: Především nabízíme med, a to několik druhů, nejenom běžnej, květovej a lesní, jak je úplně standardem, ale i máme třeba lipovej, slunečnicovej, akátovej a pohankovej. Spousta lidí, zvláště v Čechách, si myslí, že čím je med mavší, tím je kvalitnější, takže chce lesní med, a ono to tak není. Lesní med právě má mnohem méně enzymů, takže je to vlastně mnohem méně zdravý med než med květový, světlej.
1: Vedle tradičních pochoutek lákali návštěvníky také tematické speciality.
4: Dneska jsme se tady na Koterovský medový jarmark připravili medovou klobásu a vepřový žebra s medem. Normálně děláme jenom farmářskou klobásu, dneska speciálně jsme do toho přidali ještě med a medový vepřový žebra na medu jsme ještě nedělali.
1: Postaráno bylo také o zábavu. Nechyběla živá hudba nebo kuchařská show, ve které hrály hlavní roli pokrmy s medem. A na své si přišli i děti. Připravené byly tvořivé dílny, malování na obličej, jízdy na koních nebo fotokoutek.
5: Líbí se nám tady moc, chodím se každý rok. Už jsme si koupili nějakou slaninku, voštička, klobásku a samozřejmě jsme se taky popili už trošku.
6: Malování na obličej a udělala jsem si včelku.
7: Mně se tu líbí, jezdíme sem každý rok, je to krásný medový jarmark, no med, perníčky.
1: Jarmark ale nebyl jen o nakupování a jídle. V Koterovské Sokolovně probíhala odborná přednáška o mýtech a faktech ze včelího světa a zájemci si mohli prohlédnout také tematickou výstavu. Z Koterova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Historická budova v Karlově ulici v Aši dostává po letech chátrání novou šanci. Po rozsáhlé rekonstrukci se z bývalého kulturního domu stává moderní komunitní centrum, které přitom zachovává řadu cenných historických prvků. Už brzy má nabídnout prostor pro koncerty, plesy, kulturní akce i setkávání obyvatel města.
8: Po 3 letech stavebních prací se bývalý kulturní dům v Aši blíží ke svému novému životu. Historická budova v Karlově ulici se proměnila v komunitní centrum.
9: Před zhruba 10 lety do celého tohoto procesu vstoupila paní ředitelka Městského domu dětí a mládeže, která přišla s myšlenkou vlastně přebudovat celý tento objekt na komunitní středisko, tak aby sloužilo vlastně svému účelu jako v dobách předválečných.
8: Před válkou v objektu sídlili turneři. Fungovala tu knihovna, tělocvična, ale také hospoda. Rekonstrukce přitom zachovala řadu původních prvků. Od roku 2019 je totiž budova památkově chráněná.
10: Tu vizi jsme našli pro ten dům a je to vize toho, že se vracíme zpátky k původní myšlence. Tento dům, jak já tomu pracovně říkám, byl vždy o lidech a pro lidi.
8: Výraznou proměnou prošel velký sál, do kterého se po letech vrací denní světlo. Nově nabídne prostor pro koncerty, plesy i další kulturní a společenské události.
9: Šlo prakticky o kompletní rekonstrukci. Dělalo se úplně všechno, to, co bylo v nejhorším stavu, tak samozřejmě byly technologie. Vytápění, to se muselo udělat úplně komplet nové, ale dělaly se samozřejmě veškeré omítky.
8: Restaurátoři se věnovali například původním dveřím, oknům, zábradlí, svítidlům nebo části schodiště. Zachované zůstaly i původní barevné odstíny interiéru.
11: Jsme vysoutěžili realizaci té stavby přibližně za 120 milionů.
8: Nakonec se cena vyšplhala na zhruba 150 milionů korun. Novou podobu dostala i samotná fasáda. Jedním z detailů je i nový vyzlacený městský znak. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nového bazénu v Písku míří do finále. Moderní areál nabídne osmidráhový plavecký bazén, část určenou pro rodiny s dětmi i wellness se saunami. První návštěvníci by si nový bazén mohli vyzkoušet během prvních 3 měsíců příštího roku.
12: Stavba nového píseckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou se dostává do své závěrečné fáze. Zvenku už má budova svou jasnou podobu a čilý ruch panuje i uvnitř, kde se postupně dokončují technologie i zázemí pro budoucí návštěvníky.
13: Bude následovat vybavení toho bazénu. Je to velká stavba, což také bude náročné, ale za půl roku by mělo být kompletně hotovo.
12: Jakmile se dveře nového moderního areálu poprvé otevřou veřejnosti, na své si tu přijde prakticky každý. Zatímco kondiční plavci ocení klasický osmidráhový bazén, rodiny s dětmi nebo milovníci relaxu zamíří do druhé části komplexu za zábavou a odpočinkem.
13: Bude zde bazén, tak jak jej známe, 25-metrový bazén o 8 dráhách, bude zde zábavní část, respektive relaxační bazén s teplou slanou vodou, bude zde výřivka, bude zde knajpův chodník, tobogán a bude zde i wellness část s několika druhy saun.
12: Lidé v Písku se navíc nemusí bát, že by otevření nového komplexu znamenalo automatický konec toho starého.
13: Stávající bazén s ohledem na využití a poptávku, tak jej necháme otevřený, ale pro sportovní kluby. Aby sportovní kluby se nepotkávaly s veřejností, to nedělá úplně dobrotu, takže vyzkoušíme, jaké to bude provozovat oba dva bazény.
12: Investice do nového sportoviště byla od začátku velká. Celý projekt měl podle původních předpokladů vyjít na 495 milionů korun.
13: Ale povedlo se vysoutěžit výrazně levněji a nyní očekáváme, že včetně přilehlého parkoviště fotovoltaické elektrárny, tak by celková cena za veškeré práce, včetně tohoto bazénu, neměla přesáhnout 450 milionů korun. Čili jsme velmi příjemně překvapeni. Je to nad mé očekávání, já sám jsem měl určité pochybnosti, jaký bude finální výsledek, ale jak ta vnitřní část, tak ta venkovní část, tak jsem opravdu velmi spokojen.
12: Pokud se neobjeví žádné nečekané komplikace, první plavci i návštěvníci wellness by si mohli nový písecký bazén vyzkoušet už během prvních 3 měsíců příštího roku.
0: Obrovskému zájmu ze strany zástupců státní správy, samospráv i odborníků na dopravu z České i Slovenské republiky se těšila Mezinárodní dopravní konference. Ta se už po 16. konala v Luhačovicích.
14: Doslova k prasknutí byl zaplněn Společenský dům v Luhačovicích. Na v pořadí už 16. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou rozvoje dopravní infrastruktury se koncem září sjeli odborníci na dopravu z České i Slovenské republiky, aby hodnotili stav rozvoje dopravních staveb a nadnesli možná řešení.
15: Velkým tématem tady je už dlouhodobě česko-slovenské propojení mezi považským a pomoravním prostorem hospodářským, to znamená tady mezi Otrokovice, Zlín, Hradiště a Půchov, Nové Mesto nad Váhou, novým dopravním propojením dálnici D49 a rychlostní silnici R6 na slovenské straně.
14: Jako pozitivní hodnotili účastníci pokračující stavbu dálnice D55 a především potom posun u dříve problémové D49. Optimisticky vypadá rovněž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.
16: Celková částka je 183,1 miliardy korun, které budeme mít k dispozici jak národních, tak evropských zdrojů. Největší navýšení, který je, tak je u Ředitelství silnic a dálnic.
14: Ředitelství silnic a dálnic bude v příštím roce disponovat doposud nejvyšší částkou ve své historii ve výši 87 miliard korun.
17: Kazinský kraj na ty investice by měl připlnout zhruba od 2 do 2,5 miliard a zároveň ještě k tomu zhruba další 500 milionů bude určeno na to, abychom dokázali spravovat tu stávající síť.
14: V rámci konference bylo také podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě výstavby mimoúrovňového křížení silnic 1/50 a 1/55 mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi. Kromě hejtmana Zlínského kraje, ředitele ŘSD a zástupců obou měst se k podpisu připojil také zástupce společnosti Omnipol, která projekt podpoří s cílem urychlit realizaci stavby.
18: Potřeby dopravní infrastruktury jsou nekonečné, ale zdroje jsou limitované. Soukromý sektor disponuje poměrně značně společnými zdroji a když je podobnými cestami zapojíme do toho, čemu říkáme veřejný zájem, tak je to podle mého názoru ideální.
14: V průběhu konference zazněl rovněž apel na lepší využívání domácích nerostných surovin, což by přispělo ke snížení nákladů na dovoz těchto komodit ze zahraničí a následnému zlevnění staveb. Důraz byl kladen také na větší podporu vzdělávání ve stavebních oborech, a to nejen inženýrské, ale také střední a odborné. Nadneseno bylo také téma bezpečnosti, které by mohlo příští ročník konference obohatit.
15: Je na stole a v příštím roce bychom chtěli zařadit do té plejády prezentace a přednášek tady tuto oblast, protože těch úmrtí na silnicích je strašně moc.
14: V závěru konference přijali účastníci takzvanou Luhačovickou výzvu, v níž zhrnuli výsledky jednání do dokumentu, který zašlou organizátoři příslušným státním institucím jako inspiraci pro zlepšení stavu věcí.
0: Už 48. ročník má za sebou pochod slováckými vinohrady. Tisíce účastníků vyrazili od vlakového nádraží v Hodoníně na trasy, které vedly kolem vinařských osad na Podluží.
19: Záplava turistů, kteří dorazili vlaky i autobusy, zaplnila v sobotu dopoledne Vilznovu ulici v Hodoníně. Právě na ní byl start už 48. ročníku pochodu slováckými vinohrady, který každoročně organizuje hodonínský odbor Klubu českých turistů. Většina účastníků vyrazila na trasu bez registrace. Ti, kteří se zaregistrovali, dostali od pořadatelů nejen mapu, ale také skleničku na víno, která se po cestě rozhodně hodila.
20: Trasy jsou tři. První trasa má 20 km z Hodonína přes Bojanovice, Starý Podvorov, rozhlednu Podluží a vinohradama do Nechor. Druhá trasa je 15 km, to je z Bojanovic přes Josefov do Nechor a třetí je 5 km, to je taková děcka tam kolem Nechor.
19: Pochod slováckými vinohrady vedl původně do vinařských osad na katastru Mutěnic. Před 15 lety se ale hodoníští turisté rozhodli, že trasu pozmění a zavedou své kamarády z jiných turistických odborů na Podluží. Ti, kteří vyrazili z Hodonína, měli v nohách přece jen pár kilometrů příjemnou krajinou, než dorazili k prvním sklepům.
20: Co je nejhezčí na této trase? Projdete se kolem zoologické zahrady, můžete ji navštívit. Je tam dneska už nový pavilon ryb. Dneska je na písečných rybníkách výlov rybníku Dvorský, tam je zase další zajímavost. Pak se projdete krásnou cyklostezkou až do Bojanovic.
19: Postupně přibývalo sklepů i stánků, ve kterých místní vinaři nabízeli burčák, víno a jiné občerstvení. Mnozí z nich se pokoušeli zaujmout třeba místním folklorem. A také nálada turistů byla čím dál veselější. Vše pak vyvrcholilo v Prušánských Nechorách, kde byl cíl pochodu.
21: Přišli jsme 12, jsme z Osenice, podle mě to nebylo až nic moc, žádná záťaž, dobré, v pohodě a teraz čekáme, že někdy se zostřelíme.
19: Na pochod slováckými vinohrady přijeli turisté z celé České republiky a hodně jich dorazilo také ze Slovenska. Bohaté plány na zbytek sezony má také hodonínská organizace Klubu českých turistů. Více se o nich dozvíte například na jejich webových stránkách nebo facebookovém profilu.
0: Již zanedlouho odstartuje realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
22: Posledním dílkem dálnice, který zbývá postavit v Moravskoslezském kraji, je 3,8 kilometrů dlouhý úsek D48 kolem Nového Jičína. Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo přestavbu této původní čtyřproudové silnice důvtipným aktem.
23: Ta stavba by fyzicky měla začít zhruba tak za 3 týdny, protože zhotovitel nyní musí si projednat ty dopravně inženýrská opatření a schválit si ty uzavírky. Zhruba za ty 3 týdny by měl teda začít de facto likvidací těch středních svodidel a bylo by zde první dopravní omezení a postupně teda bude zavírat ty jednotlivé sjezdy.
22: Stavba posledního úseku dálnice D48 bude obsahovat 117 samostatných stavebních objektů, mimo jiné 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn.
24: Dálnice spojuje a zrychluje a pro město Nový Jičín je to velmi stěžejní jak pro obyvatele, protože v dnešní době se dá dojet za krátkou dobu do Ostravy nebo do Olomouce, ale také pro investory.
25: Tady vždycky byl 4 pruh, ale bylo tam strašně hodně nehod. Dneska zahajujeme stavbu klasického dálničního úseku se svodidly, takže ta bezpečnost se určitě zvýší, samozřejmě zvýší se i rychlost.
22: Stavba bude trvat 27 měsíců, stát bude 870 milionů korun bez daně. Petra Petra Dorazilová, televize Polar, Nový Jičín.
0: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Frýdlantu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně dovedly až do cíle.
2: Pořádnou dávku přemýšlení museli vynaložit soutěžící, kteří se zapojili do šifrovačky pořádané skauty z Frýdlantu nad Ostravicí. Rozluštěné šifry je postupně vedly až do cíle. Skupinky soutěžících se pohybovaly v ulicích Frýdlantu v odpoledních a večerních hodinách.
3: Cílem hry je projít trasu, na které jsou nachystané šifry, které musí vyluštit, aby zjistili, kam trasa pokračuje. Tím, který to stihne v nejkratším čase, tak se stane vítězi.
2: Pořádně zabrat dali už první šifry na startu.
4: Ta úvodní šifra soutěžní části byla pro nás trochu zapeklitá. Koukali jsme to asi 25 minut. No, snažili jsme se tam přijít na názvy nějakých knih, které obsahují číslovku a nejméně jednu z nich ještě ani teď nevíme, ale dalo se to domyslet, aniž bychom ji uhodli.
3: Tu akci pořádáme, protože si myslíme, že šifry jsou brány hrozně stereotypně a chceme poskytnout nový pohled na šifry. A navíc to nabídne rodinám nový způsob zábavy, který je takový neotřelý, v blízkém okolí se to moc nedělá. A chceme tak představit akci jako šifrovačky i Frýdlantu. Letos máme nachystané dvě trasy. Jedná se o lehčí šifru, která je převážně pro děcka na prvním stupni. A potom máme těžší šifru, která je pro starší, kteří jsou už zkušenější a ta končí až v 10 večer za tmy, a proto se akce jmenuje právě Nočník. Letos máme rekordní účast, přihlásilo se nám 23 týmů a celkově máme 96 účastníků. Snažili jsme se to upravit, aby to bylo příjemnější než loni, aby se lidi nezasekávali na tak dlouhé časy. Myslím, že podobnost je obtížná, ale jde si to víc užít.
5: Já jsem tady z Frýdlantu a zřešíme tady šifrovačku, vybrali jsme si tu lehčí trasu. První stanoviště pro nás bylo hodně těžké, ale po otevření nápovědy už to šlo jednoduše. Druhé bylo hodně lehké, to jsme měli během pár minut. A teď jsme tady na tom třetím, ale zatím se nám vůbec nedaří na to přijít, ale snad se nám to brzy povede. Jsem tady s rodinou a s naším chlupatým mazlíčkem.
4: Pro nás s kamarádem Martinem to není zdaleka první šifrovačka, protože už jsme za dávných časů objezdili mnohé šifrovačky v naší republice, ale ve Frýdlantu nad Ostravicí jsme ještě nikdy nebyli. Bydlíme tady kousek, Marvin je z Nového Jičína, já jsem z Halenkova. No a samozřejmě předpokládáme, že dojdeme, obzvlášť když víme od organizátorů, že ke každé šifře existují i dvě nápovědy. Takže kdyby nám bylo hodně úzko, tak si můžeme za časovou penalizaci a bodovou penalizaci nápovědu vzít a třeba nám pomůže. Víme z jiných šifrovaček, že jsou někdy nápovědy, které člověku vůbec nepomůžou, ale vždycky doufáme, že to zabere.
2: Soutěžící se museli spoléhat jen na své znalosti a nesměli používat umělou inteligenci.
3: Nejedná se pouze o klasické šifry jako mrzovka, ale většinou se jedná o nějaké kombinace, kdy nejdřív účastníci musí odhalit, o jakou šifru se vůbec jedná. Proto musí být vybaveni nějakou šifrovací pomůckou, kterou jsme jim rozdávali na startu, a jsou tam nejběžnější šifry, které se používají. Máme i systém nápověd, které jsou letos pomocí aplikace, kterou jsme si sami vyvinuli, a účastníci tam zadávají hesla, díky kterým se dostávají na další body na trase. Účastníci mohou používat libovolné offline pomůcky, jako jsou šifrovací pomůcky, můžou se ptát kolem jdoucích, můžou si vyhledávat faktické informace, ale nemůžou používat umělé inteligence a jiné podobné věci.
0: Pardubický kraj se stal prvním regionem v České republice, který kompletně završil transformaci péče o ohrožené děti. 14 let dlouhá cesta rozhodně nebyla jednoduchá, ale vyplatila se.
6: Dětské domovy vystřídaly rodinné domy a byty. Velké kolektivy nahradily malé domácnosti a provozní pozice zmizely a nastoupili odborníci, například psycholog nebo etopet.
7: Jsem rád, že jsme to pojali komplexně a v tom procesu dále pokračujeme, protože že děti by měly, byť nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině nebo v náhradní rodině, tak by měly vyrůstat v běžném prostředí, ne v nějakém ústavním.
26: Ta podpora je nejenom k rodinám, to je na prvním místě, tam máme dítě, ale líbí se mi, že je to vlastně i podpora směrem k pracovníkům OSPOD, kteří vlastně jsou v té první linii a možná na to dřív jako nebylo úplně tak pohlíženo a nám je v té roli vlastně dobře. dobře teďka.
6: Transformace trvala 14 let, vyšla na více než 330 milionů korun a vyžádala si několik dotací. Pardubický kraj se podílel částkou ve výši 113 milionů korun, ve které je zahrnuto například vybavení domácností, nájemné nebo mzdy pracovníků. Velký počin kvitují především samotné děti.
1: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt a pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
6: V Pardubickém kraji už nápis dětský domov na dveřích nebo na zvonku neuvidíte. Celá transformace tak pomůže nejen v samotné péči o ohrožené děti, ale i v jejich vnímání okolím. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihuje to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostala, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to tedy jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My se změníme a dnes vám představíme virtuální realitu. VR nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v RVP netlačit tak na ten obsah těch předmětů, takže jako fakt máme daleko větší volnost a tady ty věci můžeme si tam, pokud ten člověk chce, tak si tam může jako dobře začleňovat do toho vyučování.
5: Co je pro mě největší přidaná hodnota té virtuální reality je to, že to dítě je tam samo za sebe, není nikým vyrušované a může si to opravdu samo vyzkoušet.
1: Já jsem zrovna byla přesně takový žák, který ho bylo těžší zaujmout, aby mě to jako bavilo, takže jsem ráda, že vlastně můžeme těm dětem dopřát něco takového, kde to není jenom o tom, že učitel vykládá nějakou látku, ale opravdu si na to můžou takzvaně i šáhnout, můžou to zažít víc zblízka a víme všichni, že to, co si zažijeme, na co si opravdu sáhneme, vyzkoušíme si to, tak si to líp potom pamatujeme a máme z toho nějaký větší zážitek a pocit.
0: Z dnešního dílu pořadu Za hranicí reality je to všechno. Těším se na viděnou zase příště.

0: Legendu o blanických rytířích zná asi každý Čech. Víte ale, že nejsou schováni jen v Blaníku, ale také v jedné jeskyni na Moravě? Zajímavý tip na výlet nabízí kolegové z brněnské televize.
1: Nedaleko Kunštátu v obci Rudka se nachází jeskyně blanických rytířů. Její vznik se datuje na přelom 20. a 30. let minulého století a stojí za ním především kunštátský řezník a podnikatel František Burian a sochař samouk Stanislav Rolínek. Ještě před samotnou jeskyní však v místě vzniklo jiné monumentální dílo. Rolínek zde v roce 1928 vytesal z pískovce sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy byla označována za největší sochu ve střední Evropě.
2: Byla výjimečná svou velikostí, měla 13 metrů s podstavcem, byla výjimečná rychlostí, jakou byla vytvořena. Oni ji udělali za necelé 4 měsíce, takovou obrovskou sochou. A byla výjimečná i svou následnou historií, protože, jak vidíte, tak zde nestojí. A byla zničená, musela být zničená během druhé světové války.
1: Masarykova socha už dnes připomíná historii tohoto místa jen svými pozůstatky. To nejvýraznější, co po sobě Stanislav Rolínek v Rudce zanechal, se ale ukrývá o několik desítek metrů dál, v nitru pískovcového masivu.
2: No, jeskyně blaňských rytířů, protože je tam znázorněný Blaník. A proč jeskyně? Protože blaňští rytíři nemůžou stát na louce.
3: Ano, ta naše jeskyně není velká svými rozměry, ale rozhodně je velká svým významem. Jsou zde sochy blaňských rytířů, svatého Václava, lva, který vlastně původně byl strážcem sochy prezidenta Masaryka, a který stráží vstup do té jeskyně.
1: V jeskyni se nachází 16 rytířů, včetně svatého Václava, a další sochy postupně vznikají. Lidé zde najdou i sochy legionářů nebo trpaslíků.
3: Vazba úplně na Blaník není, vazba je vlastně na tu historii. Pan Burian byl velký vlastenec, takže proto volil tu tématiku vlastně stvárnit kus naší české historie.
1: Příběh, který téměř před 100 lety začal jako odvážný nápad jednoho kunštátského řezníka a sochaře samouka, tak v Rudce pokračuje dodnes. Jeskyně blanických rytířů se postupně proměňuje a další díla zde vznikají i v současnosti. Jakub Švarc, televize Brno 1.
0: Seznámit se s tvory, které úplně běžně doma nechováme, shlédnout ukázku různých druhů výcviku psů nebo přispět na dobrou věc mohli návštěvníci Dne zvířat na Praze 8.
4: V kulturním domě Ládví bylo tentokrát opravdu živo. Den zvířat se tu pro velký úspěch konal již po třetí a návštěvníci se mohli těšit z opravdu bohatého programu.
5: Je tady dvojí vystoupení dog dancing, neboli tančících psů. Jsou tady papoušci, můžou se lidi vyfotit z papoušky. Ve fotokoutku jsou tady i různá exotická zvířata, jako strašilky třeba, jo, je tady opravdu hodně, ten program je bohatý, velice bohatý, a potom je závěrečný kulturní program je Kašpárek v rohlíku, což je vždy i u dětí velice populární.
4: Účast byla hojná, což potěšilo nejen místní radní, ale také vystavovatele i organizátory programu. Akci osobně podpořil i starosta Prahy 8 Ondřej Gross.
6: Tak vždycky jsme rádi, když na naše akce přijde hodně lidí, protože to potvrzuje, že ta akce lidi láká, že je to baví, takže tady se i něco nového dozví.
7: Pane starosto, proč jste přišel tuto akci podpořit a co se vám na ní nejvíc líbí?
6: No tak v takové té vážné rovině mám na starosti životní prostředí, takže do toho patří zvířata, a v takové té méně vážné jsem hrdým spoluvlastníkem jezevčíka, takže mám ke zvířatům přirozený vztah.
7: Tahle ta akce má i charitativní přesah, pokud se nemýlím.
6: Ano, je to tak přesně. Podporujeme bohnická zvířata, jak terapeutická, tak kočičí útulek. A já jsem rád, že to má tenhle přesah, že to není jen zábava, ale i, že to má tento přesah.
5: Ta pomoc zvířatům v Česku je hodně postavená na dobrovolnicích. Na lidech, kteří to dělají, tu pomoc zvířatům dělají ve svém volném čase, často za svoje peníze, bez nároku na nějakou odměnu, jenom prostě proto, že o ta zvířata mají zájem a chtějí jim pomáhat. A já bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, je to velice záslužné a je potřeba, aby se o tom vědělo, myslet na to a poděkovat jim.
4: Den zvířat v Ládví ukázal, že i obyčejné odpoledne plné zábavy může mít hlubší smysl. Osmička tak připomněla, že myslet na ty, kteří potřebují pomoc, je stejně důležité, jako umět se společně radovat. Pro Televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Těšíte se na zimu, na hory a na lyžování? Jak se ale na sezonu připravují horská městečka? A je pro ně vlastně zajímavější zimní sezóna s nejistým sněhem, nebo ta letní, kdy přijíždí pořád víc lidí na elektrokole, protože se tak na horách dostanou mnohem dál? Dnes vás pozveme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, do tradičního městečka, kam jezdíme lyžovat, anebo si tam jezdíme v létě třeba na kolo. Naším hostem je starosta Filip Smola.
8: Dobrý den.
9: Krásný dobrý den.
0: Já o Železné Rudě mluvím jako o tom rekreačním místě, ale vy ho určitě berete hlavně jako místo, kde žijete, bydlíte a bydlí tam s váma spousta sousedů. Jak se dá skloubit tohleto město pro lidi a město pro výletníky?
8: To je dobrá otázka a je to opravdu takové jedno z největších témat u nás na Železnorudsku.

0: dáno i teplejším počasím a i množstvím aktivit, které u nás v létě a třeba na podzim je možné uskutečnit. Jo. Ať už je to houbaření, vidím obrovský nárůst v rámci e-mobility, elektrokol, vidím velký nárůst, co se týká i turistů, kteří právě preferují tu letní sezonu. Naopak v zimě máme sice skvělé ski areály, které umí perfektně zasněžovat, ale je pravda, že v posledních letech toho sněhu objektivně ubývá.
1: Možná s tímhle taky souvisí karta Šumaváka, což je taková věc, kterou jsem zaregistroval. A jak se to jmenuje karta Šumaváka, vlastně nevím, jestli je to určený pro místní, anebo pro nás výletníky.
0: Tak, máme dva typy karet. Ten první z nich je Šumava Card. Šumava Card funguje jako taková slevová karta pro návštěvníky a funguje tím stylem, že pokud se ubytujete u zapojeného ubytovatele, tak obdržíte celý balík slev, které můžete u nás čerpat. Něco dokonce můžete získat zdarma, něco můžete u vybraných partnerů získat za velmi výhodnějších podmínek, než kdybyste se ubytoval u podnikatele, který není do tohoto systému zapojen, anebo kdybyste přijel třeba na otočku z Plzně na jeden den. Druhá karta je karta Šumaváka a to je karta, která slouží velmi obdobně, ale pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště u nás na Železnorudsku.
1: Co byste na závěr Železné Rudě nebo třeba Šumavě obecně popřál?
0: Hodně spokojených trvale žijících obyvatel a samozřejmě i návštěvníků.
1: Moc děkuji za návštěvu a držím palce, ať se to naplní.
0: Děkuji za pozvání a krásný zbytek dne.
1: Já se budu těšit na viděnou určitě v Železné Rudě nebo v přilehlých zimních areálech, no a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Krásný den. Podzim už je tady a s ním přichází ideální čas vyrazit ven a objevovat místa, která možná máte na dosah, ale ještě jste je nenavštívili. A nemusí jít vždycky o velkou cestu. Někdy stačí zajímavá výstava, festival, historická památka nebo netradiční zážitek a obyčejný den dostane úplně jinou podobu. My jsme pro vás vybrali několik typů napříč republikou, které by vás mohly inspirovat k tomu zbalit se a vyrazit. Tak se pojďte podívat, kam vás tentokrát pozveme. V dalším díle našeho seriálu o zajímavých turistických cílech v Horním Rakousku se vydáme k měsíčnímu jezeru Mondsee. To leží v malebné krajině oblasti Salzkammergut, obklopené horami a patří k místům, která lákají nejen svou přírodou, ale také možnostmi pro koupání, výlety a další volnočasové aktivity. Podíváme se, co všechno může nabídnout samotné jezero i jeho okolí a proč patří Mondsee mezi oblíbené cíle návštěvníků Horního Rakouska. Tak se pohodlně usaďte, vyrážíme.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. Dnes zavítáme k Měsíčnímu jezeru. Vítáme vás v Monze. Jezero Monze má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenného městečka v sousedním Horním Rakousku. Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. O své zdraví a o zdraví celého regionu se náležitě starají samotní obyvatelé Salzkammergutu, kteří milují všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody.
1: Jedním z důvodů, proč se vyplatí tento region poznávat, je jeho vysoká přírodní hodnota, chráněná na evropské úrovni. V jezeru žijí

0: endemické druhy ryb, siveň a síhové a přednedávnem byla tato oblast oficiálně vyhlášena jako chráněné přírodní území. A zajímavé na tom je, že to bylo na přání místních obyvatel, protože všichni tady si uvědomují, že zachování přírodního bohatství a hodnot je nesmírně důležité pro život každého obyvatele regionu.
1: Na 16 kilometrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Ideálním řešením je vyrazit za poznáním na lodi, kterou si můžete vybrat podle svých potřeb z nabídky lodních společností.
2: Also, wir befinden uns auf dem Mondsee, auf dem Ausflugschiff Herzog Odilo.
0: Nacházíme se na palubě lodě Herzog Odilo. Lodě tady na jezeře nabízejí okružní plavby, pravidelné linky jako takové se tady nejezdí. Právě při okružní plavbě zažijete ty nejhezčí výhledy, třeba na masivní skalní dominantu jezera Drachenwand, neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších ferat v Rakousku. Před přídí lodě můžeme vidět horu Schafberg, která je taková naše spojnice s jezerem Wolfgangsee.
1: Oblast Mondsee se pyšní velmi bohatou historií. První místní civilizace se tu usadily už v mladší době kamenné. Dnes se tyto kultury označují jako kultury kůlových staveb. Obydlí totiž stála na březích jezera na vysokých dřevěných kůlech.
2: Der Mondsee ist schon seit mehr als 6000 Jahren.
0: Máme důkazy o tom, že tato oblast byla obydlená už před 6000 lety. Svědčí o tom zbytky osídlení z předměty a nástrojů z kamene a kostí, které byly pod vodou objeveny. Od roku 2011 jsou lokality Mondsee a Attersee součástí přeshraničního seznamu světového dědictví UNESCO prehistorických pilotových obydlí kolem Alp. Městečko Mondsee vzniklo v okolí benediktinského kláštera, vystavěného na místě starého římského tábora. Klášter je druhý nejstarší v Rakousku. V roce 748 jej založil bavorský vévoda Odilo II. A od té doby tu žijí takoví bodří lidé, jako jsme my.
1: Podobu zemědělských usedlostí typických pro oblast Mondsee si můžete prohlédnout ve farmářském muzeu. Najdete ho na svahu poblíž kostela Hillsberg. Stálá expozice představuje zdejší zemědělskou práci během 4 ročních období. Prohlédnout si můžete starobylé dřevěné stavení, kde pod jednou střechou najdete obytné místnosti, stáj i stodolu.
0: Toto horské hospodářské stavení staré několik staletí se podařilo zachránit a sloužilo i jako sušírna obilí. Zvláštností je absence komína. Kouř volně uniká střechou a vysušuje zrní a seno uskladněné nahoře.

0: Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do Monze v oblasti Solné komory vydávají. Přímo v centru na náměstí stojí umělecký architektonický poklad Salzkammergutu, majestátní bazilika svatého Michala z roku 1470. Dnes sem přijíždí tisíce návštěvníků z celého světa, aby si tuto výjimečnou stavbu prohlédli. Nejčastější důvod jejich návštěvy nám prozradil náš průvodce Tomas.
1: Jedním z důvodů je, že v této bazilice se odehrává romantická scéna svatba hlavních hrdinů ve filmu Sound of Music, Za zvuku hudby. Je to světově velmi proslulý film a lidé se sem jezdí dívat na tento kostel. Přesně těmito dveřmi prochází návštěvníci stejně jako postavy ve filmu Dovnitř do kostela.
0: Ročně se tu koná kolem 300 svatebních obřadů, z toho přibližně stovka přímo v bazilice. V jednu sobotu tak můžete před vstupem potkat klidně až 8 nevěst a ženichů. Interiéry kostela otevírají pohled do duchovní historie města. Dominantou chrámu je hlavní oltář v černé a zlaté barvě. Starorůžové klenby na dalších 17 barokních vyřezávaných oltářích doplňují živé barvy na obrazech.
1: Bazilika je součástí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů v Evropě. Jde o pozoruhodný trojlodní stupňovitý gotický kostel, který později prošel barokní přestavbou. Mohutný hlavní oltář vytvořil v roce 1626 Hans Waldburger. Z jeho umělecké tvorby zde najdeme i další oltáře, například oltář svatého Ducha, Božího těla, chudých duší, svatého Šebestiána, svatého Petra nebo oltář Panny Marie. Kazatelna a varhaní skříň pocházejí také z umělecké tvorby tohoto autora. Další oltáře později vytvořil tyrolský Franz Anton Koch. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. Patří k nejvýznamnějším a největším architektonickým památkám v Rakousku i v celé Evropě.
0: I v dalším díle našeho putování Horním Rakouskem navštívíme oblast Solné komory a objevíme zajímavosti v okolí městečka Atrze Atrgau. Tak na viděnou za týden.
2: Olomouc bude od 12. října do 12. listopadu patřit soudobé hudbě. Festival Music Olomouc 2026 letos zaměří pozornost na klávesové nástroje v nejrůznějších podobách. Zazní klavír, čembalo i mikrotonální klávesy. A to nejen sólově, ale také ve spojení se smyčci, orchestrem nebo elektronikou. Festival také ukáže, že i tradiční nástroje mohou v současné hudbě získat úplně nový zvuk a podobu. Informace o bohatém programu najdete přímo na webu festivalu www.musicolomouc.cz. Tak co, našli jste mezi našimi typy místo, které si chcete přidat na svůj výletní seznam? Ať už vás láká historie, hudba, tradice, příroda nebo třeba vůně kávy a čerstvě uvařeného piva, možností je právě teď spousta. A byla by škoda zůstat jen u plánování. Vyberte si svůj tip, naplánujte si cestu a přesvědčte se sami, co všechno můžete objevit. Třeba právě váš příští výlet začne některým z míst, která jsme vám dnes představili. A spolu se uvidíme u příštího dílu Putování v regionech. Na viděnou.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihuje to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají.